0: kontrolovat z podvodu a také z pronevěry. Železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících. Vláda totiž kvůli vysokým cenám paliv schválila poloviční jízdné, které může výrazně zvýšit zájem o vlaky.
1: Železniční dopravca posilňuje vybrané spoje, monitoruje prodajné systémy a cestujícím odporúča kupovat lístky v predstihu. Očakáva výrazný nárast počtu cestujících, najmä počas piatka. Vládne opatrenie sa totiž vzťahuje nielen na základné, ale i všetky platené zľavnené lístky vo vlakoch druhej triedy. Pri autobusoch zaplatia polovicu ceny iba cestujúci, ktorí nemajú žiadne zľavnené cestovné. Vláda chce takto dostať čo najviac ľudí z aut do vlakov a autobusov. Josef Bálko, Slovensko.
2: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Náš vodní slalomář se chce po sezóně bez individuální medaile z vrcholných akcí vrátit k věcem, které mu fungovaly dřív. V jeho tréninku se mu zkrátka nevyplatily novoty.
3: Na jaře jsem se zaměřil víc na tu silovou složku výkonu, což se evidentně ukázalo jako ne úplně dobrý. Myslím si, že jsem sice zesílil, ale na té vodě se to moc neprojevilo. Z tohohle pohledu se budu vracet spíš zpátky.
0: Letos zůstal 33-letý slalomář na obou vrcholných akcí bez medaile. Na červencové mistrovství světa v Oklahomě skončil v semifinále. Bez medaile pak olympijský šampion z Tokia skončil i v září na mistrovství Evropy. Máme jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, místy až ke 3, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká převážně slunečno a teploty do 24 stupňů.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Klasik rockový víkend věnujeme tentokrát kytaristovi Carlose Santanovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz roku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hasiči by měli mít speciální týmy pro velké krizové události. Podzimní tradice ve Spojených státech nabývají gigantických rozměrů a Hanušovice stěhují sportoviště. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. 38 měst a obcí spojí komunální volby s místními referendy. 21 místních hlasování se bude věnovat větrným elektrárnám a takzvaným akceleračním zónám. Tématem jiných pak bude například zachování železničních přejezdů. Komunální volby a první kolo senátních voleb proběhnou 9. a 10. října. Hasiči by měli mít speciální týmy pro velké krizové události. Plánuje to nový generální ředitel hasičského záchranného sboru Martin Legner. Speciální jednotka složená z odborníků z praxí by mohla vzniknout do půlky příštího roku. Cílem podle Legnera je, aby pomáhala při rozsáhlých požárech, povodních, ale i dalších mimořádných událostech.
2: Musíme být připraveni ne na události, které známe z minulosti, ale i na rozsáhlé mimořádné události a krizové situace, které mohou mít úplně jiný charakter a rozsah. Proto se chci věnovat modernizaci systému ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Měly by to být týmy složený opravdu z odborníků z praxí, na nich by se měl postavit ta konstrukce toho krizového řízení.
1: Podzimní tradice ve Spojených státech nabývají gigantických rozměrů. Na jezerech ve státech Oregon nebo Maine se každoročně pořádají takzvané dýňové regaty. Pěstitelé vydlabou tunové dýně, osadí je lodními motory a závodí v nich před zraky tisíců diváků.
3: Nejedná se přitom o žádný bizarní výmysl, ale o skutečnou tradici. Pěstitelé se totiž se svojí rekordně velkou dýní nechtějí po měsících náročné práce jen tak rozloučit. Nejdříve z nich proto vyberou semínka, která se na trhu prodávají i za stovky dolarů. Teprve po odjetí celého závodu pak obří plody poslouží jako krmivo pro zvířata v zoologických zahradách. Extrémní variantu rozloučení pak zvolil současný světový rekordman, Američan Gary Christensen. V dýňovém kajaku napádloval neuvěřitelných 94 kilometrů. Ze Spojených států Happy Kamler.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sportoviště v Hanušovicích na Šumpersku utíkají před vodou. Čeká je rozsáhlé stěhování, protože před 2 lety je zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Současné sportoviště na soutoku Moravy a Brané je stále bezprostředně ohroženo záplavami. Stěhování bude stát až 100 milionů korun. Město na něj chce získat dotace. Hotovo by mělo být za 4 roky. Máme jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, místy až ke 3, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká převážně slunečno, ráno místy mlhy a teploty 20 až 24 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Show.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Voda v okolí vodojemu Odolená voda je znovu pitná. Železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících a Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Voda v okolí vodojemu Odolená voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. Z hlediska obsahu olova splňuje stanovené hygienické limity. Je proto vhodná k běžnému užívání, včetně pití a vaření. V případě, že některé části domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, doporučuji před použitím vody k pití a vaření nechat vodu 5 až 10 minut odtékat. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 000 obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od minulého týdne od čtvrtka. Důvěry a osamělosti i špatného zdraví seniora zneužila dvojice mužů na Trutnovsku. Starému muži se vetřili do přízně, přesvědčili ho o své dobrosrdečnosti a postupně ho okrádali. Za několik měsíců ho připravili o majetek i peníze v celkové hodnotě zhruba 5 milionů korun. Oba nyní navrhli kriminalisté obžalovat z podvodu a také z pronevěry. Železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících. Vláda totiž kvůli vysokým cenám paliv schválila poloviční jízdné, které může výrazně zvýšit zájem o vlaky.
2: Železniční dopravca posilňuje vybrané spoje, monitoruje prodajné systémy a cestujícím odporúča kupovať lístky v predstihu. Očakáva výrazný nárast počtu cestujúcich, najmä počas piatka. Vládne opatrenie sa totiž vzťahuje nielen na základné, ale i všetky platené zľavnené lístky vo vlakoch druhej triedy. Pri autobusoch zaplatia polovicu ceny iba cestujúci, ktorí nemajú žiadne zľavnené cestovné. Vláda chce takto dostať čo najviac ľudí z aut do vlakov a autobusov. Josef Bálko, Slovensko.
0: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Náš vodní slalomář se chce po sezóně bez individuální medaile z vrcholných akcí vrátit k věcem, které mu fungovaly dřív. V jeho tréninku se mu zkrátka nevyplatily novoty.
3: Na jaře jsem se zaměřil víc na tu silovou složku výkonu, což se evidentně ukázalo jako ne úplně dobrý. Myslím si, že jsem sice zesílil, ale na té vodě se to moc neprojevilo. Z tohohle pohledu se budu vracet spíš zpátky.
1: Letos zůstal 33-letý slalomář na obou vrcholných akcí bez medaile. Na červencové mistrovství světa v Oklahomě skončil v semifinále. Bez medaile pak olympijský šampion z Tokia skončil i v září na mistrovství Evropy. Máme jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, místy až ke 3, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká převážně slunečno a teploty do 24 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Classic rockový víkend věnujeme tentokrát kytaristovi Carlosi Santanovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz rocku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hasiči by měli mít speciální týmy pro velké krizové události. Podzimní tradice ve Spojených státech nabývají gigantických rozměrů a Hanušovice stěhují sportoviště. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. 38 měst a obcí spojí komunální volby s místními referendy. 21 místních hlasování se bude věnovat větrným elektrárnám a takzvaným akceleračním zónám. Tématem jiných pak bude například zachování železničních přejezdů. Komunální volby a první kolo senátních voleb proběhnou 9. a 10. října. Hasiči by měli mít speciální týmy pro velké krizové události. Plánuje to nový generální ředitel hasičského záchranného sboru Martin Legner. Speciální jednotka složená z odborníků z praxí by mohla vzniknout do půlky příštího roku. Cílem podle Legnera je, aby pomáhala při rozsáhlých požárech, povodních, ale i dalších mimořádných událostech.
2: Musíme být připraveni ne na události, které známe z minulosti, ale i na rozsáhlé mimořádné události a krizové situace, které mohou mít úplně jiný charakter a rozsah. Proto se chci věnovat modernizaci systému ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Měly by to být týmy složený opravdu z odborníků z praxí, na nich by se měl postavit ta konstrukce toho krizového řízení.
1: Podzimní tradice ve Spojených státech nabývají gigantických rozměrů. Na jezerech ve státech Oregon nebo Maine se každoročně pořádají takzvané dýňové regaty. Pěstitelé vydlabou tunové dýně, osadí je lodními motory a závodí v nich před zraky tisíců diváků.
3: Nejedná se přitom o žádný bizarní výmysl, ale o skutečnou tradici. Pěstitelé se totiž se svojí rekordně velkou dýní nechtějí po měsících náročné práce jen tak rozloučit. Nejdříve z nich proto vyberou semínka, která se na trhu prodávají i za stovky dolarů. Teprve po odjetí celého závodu pak obří plody poslouží jako krmivo pro zvířata v zoologických zahradách. Extrémní variantu rozloučení pak zvolil současný světový rekordman, Američan Gary Christensen. V dýňovém kajaku napádloval neuvěřitelných 94 kilometrů. Ze Spojených států Happy Kamler.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sportoviště v Hanušovicích na Šumpersku utíkají před vodou. Čeká je rozsáhlé stěhování, protože před 2 lety je zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Současné sportoviště na soutoku Moravy a Brané je stále bezprostředně ohroženo záplavami. Stěhování bude stát až 100 milionů korun. Město na něj chce získat dotace. Hotovo by mělo být za 4 roky. Máme jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, místy až ke 3, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká převážně slunečno, ráno místy mlhy a teploty 20 až 24 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Klasik rokový víkend věnujeme tentokrát kytaristovi Carlosi Santanovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz roku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

jump.

Thank you.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Voda v okolí vodojemu Odolená voda je znovu pitná. Železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících a Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Voda v okolí vodojemu Odolená voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. Z hlediska obsahu olova splňuje stanovené hygienické limity. Je proto vhodná k běžnému užívání, včetně pití a vaření. V případě, že některé části domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, doporučuji před použitím vody k pití a vaření nechat vodu 5 až 10 minut odtékat. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 000 obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od minulého týdne od čtvrtka. Důvěry a osamělosti i špatného zdraví seniora zneužila dvojice mužů na Trutnovsku. Starému muži se vetřili do přízně, přesvědčili ho o své dobrosrdečnosti a postupně ho okrádali. Za několik měsíců ho připravili o majetek i peníze v celkové hodnotě zhruba 5 milionů korun. Oba nyní navrhli kriminalisté obžalovat z podvodu a také z pronevěry. Železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících. Vláda totiž kvůli vysokým cenám paliv schválila poloviční jízdné, které může výrazně zvýšit zájem o vlaky.
2: Železniční dopravca posilňuje vybrané spoje, monitoruje prodajné systémy a cestujícím odporúča kupovať lístky v predstihu. Očakáva výrazný nárast počtu cestujúcich, najmä počas piatka. Vládne opatrenie sa totiž vzťahuje nielen na základné, ale i všetky platené zľavnené lístky vo vlakoch druhej triedy. Pri autobusoch zaplatia polovicu ceny iba cestujúci, ktorí nemajú žiadne zľavnené cestovné. Vláda chce takto dostať čo najviac ľudí z aut do vlakov a autobusov. Josef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled správ na rádiu Rockzone.
1: Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Náš vodní slalomář se chce po sezóně bez individuální medaile z vrcholných akcí vrátit k věcem, které mu fungovaly dřív. V jeho tréninku se mu zkrátka nevyplatily novoty.
3: Na jaře jsem se zaměřil víc na tu silovou složku výkonu, což se evidentně ukázalo jako ne úplně dobrý. Myslím si, že jsem sice zesílil, ale na té vodě se to moc neprojevilo. Z tohohle pohledu se budu vracet spíš zpátky.
1: Letos zůstal 33-letý slalomář na obou vrcholných akcí bez medaile. Na červencové mistrovství světa v Oklahomě skončil v semifinále. Bez medaile pak olympijský šampion z Tokia skončil i v září na mistrovství Evropy. Máme jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, místy až ke 3, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká převážně slunečno a teploty do 24 stupňů.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Klasik rokový víkend věnujeme tentokrát kytaristovi Carlosi Santanovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz roku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

have nothing.

0: Píseň Cry and Wood kapele Aerosmith, ta nás právě doprovodila na Radio Rock Zone k 7. hodině raní. Já vám teda tímhletím přeju krásný ráno, doufám, že jste se vyspali do růžová, já teda rozhodně jo, aspoň těch pár hodin. Máme sobotu 3. října 2026, druhou podzimní sobotu a bude dneska moc hezky, myslím si, že ještě takový to babí léto. Opravdu pokračuje teploty až 24, takže opravdu krása střídá nádheru. Třeboni se dneska můžete vydat třeba na 8. ročník maratonského běhu krásnou krajinou Třeboňská. V Praze se dneska uskuteční už 18. ročník veteránský akce Pražská noblesa. Čekají vás tam historický auta, jízdy pravidelnosti a taky spanělá jízda v hlavním městě. A milovníci vláčků a železnic by si neměli nechat ujít víkendovou výstavu železničních modelů a provozních kolej v Pečkách. No a pokud máte chuť na něco dobrýho, tak až do neděle ovládne Olomouckou galerii Šantovka Burger Festival. Takže nějaký to papáníčko, myslím si, že fajn akce. Jestli se chcete kouknout třeba i na nějaký koncerty, tak většinou je máme každý den u nás na webovkách, sekci Club Life, anebo taky na našich sociálních sítích. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Prezident Pavel se kvůli zahraniční cestě neúčastní voleb. V Brně začala topná sezona a začíná mistrovství světa v judu s 6 Čechy, včetně Krpálka. Prezident Petr Pavel se z důvodu soukromé zahraniční cesty za týden neúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček. Na webu to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Doplnil, že prezidenta chyba v plánování mrzí. V Brně začala topná sezona. Vůbec poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku umístění v Maloměřicích. Palivo schání teplárníci ze čtvrtiny z městských lesů. Zbytek vysoutěžili od lesnických a dřevozpracujících podniků. Jiří Šamánek za teplárny Brno dodává, že teplo v jihomoravské metropoli přesto zajišťuje především plyn.
2: Není tady žádný jiný zdroj, kromě zařízení pro energetické využití odpadu Sako. To dodává dneska přibližně 15 až 20% tepla do sítě. Tím, že tento zdroj vlastně už začal být provozován, tak se dalších 15% vlastně nahradí tímto zdrojem, to znamená zhruba nějakých až 25%, štěpka k tomu bude 15, takže tu máme 40.
0: Nike chystá další propouštění. Americký výrobce sportovního oblečení a obuvi tak plánuje do 5 let ušetřit v přepočtu 54 miliard korun. Kolika zaměstnanců se změny dotknou, zatím společnost neuvedla. Rozhodování o konkrétních pozicích má začít příští rok.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Se 6 českými judisty, včetně dvojnásobného olympijského šampiona Lukáše Krpálka, začne v neděli v Baku mistrovství světa. Vedle Krpálka se příští týden představí na tatami také David Klamert, který se loučí s reprezentační kariérou. Adam Kopecký, Husnidin Karimov, Tereza Bodnárová a dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová. Šampionát se koná do 11. října. Harley nadělili fanouškům parádní novinku. Česká rocková stálice včera, teda v pátek 2. října, oficiálně uvedla premiéru svého nového videoklipu k písni Dávno vím. Kapelník Tonda Rauer prozradil, že se tentokrát s filmovým štábem vydali do velmi zajímavých kulis. Natáčení totiž probíhalo v Nové Pace, na zámku v Chlumci nad Cidlinou a v prostorách vazební věznice v pražské Ruzini. Zveřejnění nového klipu je zároveň pozvánkou na startující podzimní část šňůry Tak jdem dál tour, která běží od října až do půlky listopadu.
1: Kdo v životě počítá jenom pro a proti, kdo dokola chodí.
0: No a závěrem se mrkneme na počasí. Dneska nás čeká převážně slunečno. Teď ráno místy čekejme nějaký ty mlhy a je cestou sem rozhodně potkala, takže bacha na silnicích. No a teploty vystoupí na příjemných 20 až 24 stupňů. 7 hodin 2 minuty. No a já, Veronika, vám s rádiem Rock Zone přeju krásný ráno.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď si dáme Jefferson Airplane a jejich Somebody to Love. Je to jeden z nejznámějších hitů kapely v podání Grace Slick, který se stal tehdy v 60. symbolem psychedelického roku.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Od muziky v rychlosti na silnice na výjezdu z Brna po D2 směrem do Bratislavy se na půltém kilometru srazily dvě auta. Počítejte tam s omezením a možným zdržením. Mezi Veselým nad Moravou a slovenskými hranicemi u Horního Němčí pozor, osobní auto se tam střetlo s jelenem. Při příjezdu do Kroměříže od Zdounek je provoz omezený kvůli akci Floria Kroměříž. No a na D1 směrem do Brna je na kilometru 272 zavřený exit na Říkovice kvůli pracím na silnici. No tak hlavně jezděte opatrně a poslouchejte Rádio Rock Zone, protože s Rock Zonem to prostě jede tak nějak líp.
0: Rádio Rock Zone. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Paul McCartney právě se svým živákem Drive My Car dohrál a dospíval na rádiu Rock Zone. Kam o víkendu? Co podniknout? Toť otázka. Bude moc hezky, spoustu akcí po celé republice, tak si jich tady pár řekneme. Na Hradě Lokec si můžete užít už 19. ročník svatováclavského vinobraní. Čekají vás tam nejenom vína, ale i cymbálovka, koncerty, soutěže a další program v krásném prostředí tohoto historického hradu. V Praze se dneska otevřou dveře divadla pod Palmovkou. Můžete nahlédnout do zákulisí, potkat se i s herci. Čekají vás tam komentovaný prohlídky, workshopy, pub quiz i strategická hra Městečko Palmovka umírá. Zajímavý. No a důvod k oslavě má taky Muzeum Prahy, který si připomíná 145 let od svého založení. Jsou tam pro vás připravený komentovaný prohlídky, tvořivý dílničky pro děti i dospělí. No a taky možnost prozkoumat slavný Langweilův model historický Prahy. No a to nejlepší, vstup je tam zadarmo. Co je dneska zadarmo, že jo? Neberte to. Vy posloucháte Radio Rock Zone, máme 7 hodin, 30 minut. No a jdeme na další muziku.
0: Radio Rock Zone. Klasik rockový víkend, jenom ten

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dnes nás čeká převážně slunečno, teploty příjemných 20 až 24 stupňů. No ale teď ráno čekejte místy tak trošku mlhy, to spíš by mohlo potrápit řidiče, kde je doma hezky v teplíčku, tak toho mlhy trápit nemusí. 7 hodin 41 minut, vy posloucháte Radio Rock Zone a já, Veronika, vám přeju krásný ráno.
0: Radio Rock Zone. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: S mým hlasem mi pomohla AI.
6: Uf, uf, miau.
5: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
7: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone,

0: Kapela Cranberries právě dohrála na rádiu Rock Zone, a to přesně v 8 hodin ráno. Máme sobotu 3. října 2026. Já přeju krásný ráno těm, co právě teď vstávají, i těm, co už stali a co už mě poslouchají nějakou tu dobu. Svátek dneska slaví Bohumil, Bohuš, no a taky Amadeus. Takže pánové, všechno nejlepší, krásně to dneska oslavte. No a kam o víkendu? V pražský Bubenči můžete s dětma vyrazit na komentovanou prohlídku starý čistírny odpadních vod. Je to tam moc pěkný, já už jsem tam několikrát byla, fakt to stojí za to. Musíte se sice hlásit předem, protože místa jsou tam omezený, ale hlavně děti ve věku od 3 do 8 let se tam podívají do těch podzemních prostor, prohlídnou si historický parní stroje, no a dokonce se svezou i na lodičce. Prohlídky se konají vždycky v sobotu a v neděli od 3 hodin od odpoledne. Zpěvačka Monika Absolonová dneska slaví svoje 50. a to special koncert v pražském O2 Univerzum. No a pokud máte rádi tradiční českou kuchyni, zaměřte na Veselý kopec, kde se dneska koná bramborová sobota. Čekají vás tam ochutnávky tradičních bramborových jídel, pečení brambor v ohni, tvořivý dílny pro děti, no a taky nějaký ty folklorní soubory. Tak vybírejte, co o tomhletom víkendu podniknout, i když to teď venku tak úplně nevypadá, jsou mlhy, tak dneska bude fakt hezky až 24. Tak hlavně neseďte doma, podnikněte něco. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Odchod do důchodu se vyplatí odložit na leden. Češi se stále víc bojí podvodů s využitím umělé inteligence a pilot vrah měl v Ománu zákaz letání. S odchodem do důchodu se vyplatí ještě počkat. Lidé, kteří v listopadu nebo v prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží na leden. Vyčkají-li na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun víc, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl daleko větší. A to i přesto, že se v lednu vyplácené důchody zhruba o 300 valorizují. Parametry výpočtu nových penzí totiž od ledna zlepší minulý růst mest. Jehož se důchody také odvozují. Píšou o tom novinky.cz. Češi se stále víc bojí podvodů s využitím umělé inteligence. Zároveň mají strach z falešného digitálního obsahu a kyberútoků spojených s AI. Vyplývá to z průzkumu s názvem Český barometr obav. Ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzel říká, že obavy z AI jsou jednoznačně oprávněné.
2: Za prvé jsme svědky těch velkých bezpečnostních incidentů, kdy AI agenti nějaké velké technologické firmy napadly, třeba infrastrukturu jiné firmy, a je to přesně ten bod zlomu, kdy ta kyberbezpečnostní rizika zásadně narůstají. Zároveň je to ale i kvůli tomu, že obětí nějakého podvodu se stává nemalé množství lidí.
0: Pilot, teď už známý celému světu, má v rodném Ománu zákaz letání. O muži, který se pokusil o havárii letu Fly Dubai se 182 lidmi na palubě. To uvádí zdroj agentury AP a zdroje deníku The Wall Street Journal. Existovaly obavy, že muž přejal extremistické názory. Později ho zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnatel prověřoval. Při středečním letu společnosti Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu napadl pilot v kokpitu kapitána. Cestující a část posádky útočníka přemohli. Letadlo muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané 7. výhrou základní hrací doby na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže z úvodu sezony 24-25. Tentokrát doma přehráli Litvínov 3-2. V dalších zápasech Pardubice zdolali Plzeň 4-2 a připisují si 4. výhru v řadě. Liberec uspěl proti Olomouci 2-0, Karlovy Vary porazili Vítkovice 3-0. O vítězství Hradce Králové nad Kladnem rozhodl až v nájezdech Radil. Skončilo to 4-3. Kometa Brno otočila utkání s Mladou Boleslaví a dosáhla na 3-2 taky po samostatných nájezdech. Kytarista Tony Iommi z legendárních Black Sabbath získal významný britský vyznamenání. V rámci letošních narozeninových poct krále Karla III. Byl jmenován členem řádu britského impéria, a to za zásluhy o hudbu a taky charitativní činnost. Iommi ocenění označil za neuvěřitelnou poctu. Takže muž, který pomáhal položit základy heavy metalu, teď získal uznání i od britské monarchie. Dnes nás čeká převážně slunečno, teď ráno čekejme místy nějaký ty mlhy, ale teploty dneska vystoupí na příjemných 20 až 24 stupňů. To byly zprávy počasí na Rádiu Rokzu, máme 8 hodin 4 minuty. No a já, Veronika, vám přeju krásný ráno a teď jdeme na finskou krásku Tarju.
1: Rádio Rokzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak a teď si dáme legendární rockovou pecku More Than a Feeling od americké kapely Boston.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na dálnici D8 na 5. kilometru směrem na Prahu, tam stojí odstavený kamion, zatím je to tam bez kolony, ale dejte si tam bacha. Na D10 na 43. kilometru ve směru do Prahy od Turnova boural osobák a blokuje pravej pruh, počítejte, že se tam zdržíte. V pražských Malešicích, Dřevčický ulici, došlo k nehodě osobáku, dejte si tam pozor. No a na D5 se na 14. kiláku směrem do Prahy porouchala dodávka, zatím je to tam bez kolon. 18 hodin 20 minut posloucháte Radio Rock Zone. No a za chvilku si dáme hit sezóny od kapely Foo Fighters.
0: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Živák v podání kapely Led Zeppelin právě dohrál na Radio Rock Zone, a to přesně v 8 hodin 35 minut. Mezinárodní den zvířat připadá sice až na zítřek, ale v zoo Hluboká ho slaví už dneska. Návštěvníky tam čekají soutěžní stanoviště, výtvarní díla i komentované setkání u zvířat. Chovatele prozradí nějaký ty zajímavosti z života zvířat a zvířata dostanou speciální hračky. A nebo jim jinak zpestří den. Pokud chcete vyrazit někam za kulturou, tak Národní galerie v Praze nabízí tento víkend vstup zdarma do vybraných expozic z Veletržního paláce. Akce se koná v rámci festivalu Den architektury a můžete při ní objevit výstavu Architektura všem, která mapuje období let 56 až 89. No a pořádně studená bude dnešní sobota v Moravském Krasu. Otužilci se totiž vydají na tradiční plavbu ponornou říčkou Punkvou. Voda má jenom kolem 8 stupňů, no a plavci proplavou část podzemního toku. Pokud se úplně necítíte na tenhle ten výkon, tak jim můžete aspoň fandit zvenku.
0: Radio Rock Zone. Klasik rokový víkend, denem tentokrát kytaristovi Karlovi Vondrovi a

Carlosi Santanovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz roku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Dnes nás čeká převážně slunečno, teď ráno čekejme místy mlhy a teploty vystoupí na příjemných 20 až 24 stupňů. 8 hodin 46 minut, no a my si teď na rádiu Rock Zone dáme kapelu Lucie, Linkin Park, no a teď už za chvilku System of a Down.
0: Rádio Rock Zone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
3: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
2: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
3: Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: Kapela Lucie se svým songem Panic, tak právě ti nás doprovodili na Radio Rock Zone do 9. hodiny. Máme sobotu 3. října 2026, svátek slaví Bohumil Bohuš Amadeus. Všechno nejlepší, no a já Veronika vám od mikráku přeju všem krásný ráno. Milovníci železnice by měli dneska zamířit do Bohumína, tam se dneska koná regionální den železnice. Čekají vás tam nostalgické jízdy parními vlaky, projížďky motoráky, po důlních vlečkách i výstava železničních vozů v depu. No a je tam taky nějaký program pro děti. No a na zámku Žinkovi se zase uskuteční slavnostní jablek a taky sajdru. Ochutnáte tam čerstvý mošt, různý druhy sajdrů, jablečný specialitky. No a pokud máte rádi mandle, tak se můžete vydat do Hustopečí u Brna. Myslím takový ty sjezd dvojky na mandlobraní. Tam jsou vlastně mandloně, oni jsou tím vyhlášený. Oni mají i mandlový kafe, tuším. A ty Hustopeče mají takový zvláštní kouzlo. Já tam jezdím na burčákovky. Na mandlobraní jsem tam sice ještě nebyla. Ale jestli budete někde poblíž nebo jste odtamtať, tak určitě doporučuju, protože žádná akce v Hustopečích mě ještě nesklamala. No, prostě podzim se vším všudy vás prostě dneska čeká a babí léto k tomu. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Sraz upravených aut je v Praze v Čakovicích. Kladno po čtvrté v řadě neuspělo a Harley před podzimním turné vypustili nový videoklip. U supermarketu v Praze Čakovicích večer burácela upravená auta. Stovky se jich tu sjeli na tuningovém srazu. Policie zajišťovala bezpečnost a řešila i přestupky. Policisté zapojili vrtulník i drony. Okolo 10:30 už bylo parkoviště téměř bez lidí a na odjezd čekala asi třetina aut. O tom, že v Praze se má včera a v Brně dneska uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut, policie informovala už v úterý. Zjistila to zejména ze sociálních sítí a nachystala kvůli tomu rozsáhlé bezpečnostní opatření. Akce v Čakovicích komplikovala provoz aut i veřejné dopravy. Policisté pátrají po 17-leté Pavle Řáhové z diagnostického ústavu v Řevnicích u Prahy. Ve středu odpoledne se měla vrátit z vycházky, to se ale nestalo. Mobilní telefon by měla mít u sebe, ale je neaktivní, jak uvádí policie. Policisté přijmou veškeré informace o pohřešované na lince 158. Slovenští mlynáři mají historicky největší zásoby pšenice. K zajištění plného pokrytí domácí poptávky potřebují dokoupit už jen minimální množství. Překvapila je i neobvyklá velikost zrn.
2: Tohto ročná žetva trvala na Slovensku až 92 dní a bola najdlhšou za posledných 10 rokov. A hoci bolo úrody pšenice o takmer 20% menej než v lani, mlynári sa na to pripravili z dôvodu rizikovej geopolitickej situácie v oblasti logistiky a palív. Mlyny upravili aj technológiu pre neobvyklú veľkosť zrn, vyrovnali sa i s touto novinkou. Nič by ich tak už nemalo prekvapiť, čo je dobrá správa pre spotrebiteľov aj odberateľov. Jozef Balko, Slovensko.
1: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Hokejisté Kladna si připisují čtvrtou porážku v řadě. V utkání 7. extraligového kola totiž prohráli s Hradcem Králové 3-4 po samostatných nájezdech. Východočeši během utkání dvakrát vedli, po dvou třetinách naopak ztráceli. Nájezdy pak rozhodl Lukáš Radil. Královéhradečtí ovládli v Kladně 7 z posledních 8 vzájemných duelů, z toho 5krát slavili v nastavení. V dalších zápasech 7. kola Třinec přehrál Litvínov 3-2, Pardubice zdolali Plzeň 4-2 a připisují si čtvrtou výhru v řadě. Liberec uspěl proti Olomouci 2-0, no a Karlovy Vary porazili Vítkovice 3-0. Harley nadělil fanouškům parádní novinku. Česká rocková stálice včera oficiálně uvedla premiéru svého nového videoklipu k písni Dávno vím. Kapelník Tonda Rauer prozradil, že se tentokrát s filmovým štábem vydali do velmi zajímavých kulis. Natáčelo se v Nový Pace, v zámku, v Chlumci nad Cidlinou i v prostorách vazební věznice v Pražské Ruzyni. Zveřejnění nového klipu je zároveň pozvánkou na startující podzimní část Šňůry, tak jdem dál tour. Ta běží od října až do půlky listopadu.
3: Chci vědět, jak se čas života krotí, kdo v životě počítá.
0: No a dnes nás čeká převážně slunečno s teplotami do 24 stupňů. 9 hodin 4 minuty, vy pořád posloucháte Radio Rock Zone. No a já jsem se tady pro vás připravila AC/DC, Nickelback, kapelu Red Hot Chili Peppers. No a teď už otevřem tu další hodinku s kapelou Divokej Bill a jejich hitem Plakala.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: A teď tady mám pořádnou rockovou nálož v podání AC/DC a konkrétně jsem vybrala jejich pecku High Voltage. A ještě jenom taková okýnko moje chytrý. Věděli jste, že název kapely AC/DC napadl díky označení na šicím stroji? Toho se tenkrát všimla sestra Angusa a Malcolma Youngových. Zkrátka znamená střídavý a stejnosměrný proud. Takže AC/DC a High Voltage.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Od muziky skáknem k dopravě na rádiu Rock Zone. Na silnici mezi Teplicemi a německými hranicemi na kruháči u Dubí, tak tam narazil nákladák do lampy. Na dálnici D10 na 43. ve směru na Prahu od Turnova, tak pořád tam blokuje osobák po nehodě pravé jízdní pruh. Zdržíte se tam. V Praze na Strahově neprůjezdná motoristická ulice mezi křižovatkou s atletickou a turistickou. Pracují tam na silnici, no a na výjezdu ze Svitav směrem na Lanškrounu u Opatovce bouralo osobní auto do železničních závor. No tak hlavně jezděte opatrně, nebourejte a ideálně poslouchejte Radio Rock Zone, protože s ním to jede prostě nejlíp. Čekají nás Stouni, Alanis Morissette, no a teď už za chvilku hit sezóny a tentokrát v podání kapely Europe. No a já, Veronika, vám přeju krásný už skoro dopoledne.
2: Radio Rock Zone. Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Bones, Brown Sugar, ten právě dohrál na rádiu Rock Zone. No já doufám, že Stouni budou hrát ještě hodně dlouho, protože miluju Olympiky. A jejich frontman Janda říká, že budou hrát, dokud to Stouni nezabalej. Takže Jigre, nesmíš se na to vykašlat. No a kam my vyrazíme dneska? Vodáci se loučí s letošní sezonou na řece Lužnici, takže v Sudole nad Lužnicí se koná už 46. ročník zamykání Lužnice. Začíná se za půl hoďky, to znamená v 10 u vodácký základny. No a návštěvníky čeká festivalová atmoška, nějaký hudební vystoupení a i samozřejmě možnost půjčit si lodičku. Za medem a historií můžete vyrazit do archeoskanzenu Modrá, nedaleko Velehradu. Tam se koná den medu a medoviny. Připravený je medový jarmark, ochutnávky medovin, ukázky středověkého vaření, turnaj v lukostřelbě i soutěž ve stloukání másla. Ježišmarja, já jsem si jednou koupila takovou máselničku, no po dvou hodinách jsem to vzala jsem tyčák jako. Takže jestli to někdo vyzkoušíte, tak vám fakt držím palce. No a pokud vás místo medu lákají veteráni, tak zaměřte do Prahy na pražskou Noblesu, je to už 18. ročník, přehlídka historických aut a motorek, jízdy pravidelnosti v Jeremenkově ulici i potom spanilá jízda Prahou. No, takže prostě úplně ideální příležitost, jak mrknout na krásný stroje a trošku se vrátit do minulosti. 9 hodin 32 minut, vy posloucháte rádio Rock Zone. No a my jdeme samozřejmě jak jinak než na další muziku. Čekají nás Queeni, Rammsteini, no a teď už další song od Papa Roach.
1: Rádio Rock Zone. Klasik rokový víkend věnujeme tentokrát kytaristovi Carlosi Santanovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz roku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dnes nás čeká převážně slunečno s teplotami do 24 stupňů. Babí leto v plným proudu, tak někam vyražte, ať nesedíte doma, má být opravdu pěkně. Posloucháte Rádio Rock Zone, máme 9 hodin 45 minut, no a my jdeme na další muziku. V nejbližší čtvrt hodin se nás čeká Ozzy Osbourne, Sabatoni. No a teď už Go Go Dolls.
0: Rádio Rock Zone. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: písni Dreamer jsme právě na rádiu Rock Zone zaspomínali na Ozzyho Osbourna. Máme 10 hodin. Sobotu 3. října roku 26. Svátek dneska slaví Bohumil, Bohuš a taky Amadeus. Všechno nejlepší, chlapci, pánové, no a jestli někoho z nich znáte, tak jim hlavně nezapomeňte popřát. Milovníci koní dneska můžou vyrazit na dostihový závodiště v Brně Dvorská. Tam se v neděli, teda zítra, uskuteční další dostihový den, ale tuším vlastně, že to tam probíhá i dneska, že to je celovíkendová akce. Čeká vás tam 5 rovinových dostihů, 3 překážkový závody, dostihy poníků a taky doprovodný program. No a jestli třeba už tak přemýšlíte, co si připravit na zimu do Spíže, tak zaměřte do zahradnictví v Úvalně na zelobraní. Dneska zítra si tam můžete vybrat hlávky českého zelí. Nechat si je na místě dokonce nakrouhat a pořídit si tam taky cibuli, kopr, křen, koření nebo tradiční kameninové zeláky. K tomu dostanete zdarma taky osvědčený recept na nakládaný zelí. To si myslím, že se hodí jako spousta vitaminů a taková jako kachna s zelím, ty vado. To já říkám, že prostě dobrý jídlo je poloviční soulož. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vláda projedná změny financování asistentů pedagoga. U Žižkovské věže v Praze dneska proběhne mistrovství republiky dobrovolných hasičů a francouzská policie zadržela během studentských protestů tisíce lidí. Vláda bude v pondělí projednávat změnu financování asistentů pedagoga na základních školách. Nově by jejich počet a financování měly vycházet z počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, nikoli z doporučení pro konkrétního žáka. Ministerstvo školství chce také posílit profesionalizaci této profese a zajistit, aby asistenti byli stabilní součástí škol. Zrušit by se měla i povinnost mít asistenta v první třídě s více než 15 žáky. O jeho potřebnosti a rozsahu práce by rozhodoval ředitel školy. Za posledních 10 let se počet asistentů ve školách až strojnásobil. U Žižkovské věže v Praze dneska proběhne mistrovství republiky dobrovolných hasičů. Změří síly ve fyzicky i psychicky náročných úkolech, které se velmi podobají reálným hasičským zásahům. Závodníci budou manipulovat s těžkými hadicemi, překonávat 3-metrové překážky, převalovat pneumatiky od traktoru nebo přenášet 85-kilovou figurínu. Na závěr čeká výběh skoro 740 schodů do vyhlídkového patra žižkovského vysílače. To říká spoluzakladatel ze sboru dobrovolných hasičů Praha Žižkov Pavel Hroch.
2: Doběh nahoru do věže je skutečně impozantní, naprosto standardně a nikoliv jenom formálně. Jsou tam záchranáři, plný polní, jsou tam žíněnky, jsou tam, no, není to fajn, ale bohužel to k tomu patří, kýble na zvracení, prostě základní prostředky první pomoci, protože spousta těch závodníků opravdu tam nahoře je úplně na dně.
0: Francouzská policie zadržela v pátek kvůli studentským protestům téměř 1750 lidí. Za celý týden jich bylo už 5000. Násilné demonstrace a blokády zasáhly stovky středních i vysokých škol, jejich studenti požadují mimo jiné víc peněz na vzdělání. Podle webu Le Figaro svědci hlásí také polití učitelů benzínem nebo výhrušky smrti policistce. Násilnosti na některých místech podceňují, podněcují výtržníci a protesty pokračují už několikátý den. Řada škol proto z bezpečnostních důvodů zůstala zavřená nebo přešla na distanční výuku.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto2 z druhého místa. A to i přesto, že kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen 2 měřená kola. Salač do Japonska přijel jako 7. jezdec průběžného pořadí a potvrdil, že v druhé půlce sezony se mu daří. Naše Saša Ptáčková doporučuje skočit do kina na dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. 5 let rodinného života tu dostalo podobu mobilních záběrů, rozpohybovaných fotek a taky grafických koláží.
3: Pepa natáčí svou rodinu a snaží se pochopit, proč její bratr a dva bratranci propadli závislosti.
4: Jako když přemýšlím nad tím životem, tak si vlastně říkám, že podobně jako ten můj, jo?
3: Sleduje jejich životy bez domova i vlastní marný boji, jak je zachránit.
5: Chtěla jsem se cítit fyzickou bolest, aby předčila to, co mám uvnitř.
3: Postupně odhaluje, že kořeny jejich pádu sahají mnohem hlouběji do rodinné minulosti.
6: A závislost není jen slabá vůle. Ve skutečnosti je to pokus o vyřešení problému.
0: A závěrem počasí. Dneska bude převážně slunečno s teplotami do 24 stupňů. 10 hodin, 3 minuty k tomu, vy posloucháte Radio Rock Zone, no a z muziky nás čekají Guns N' Roses, Aerosmith, no a teď už Kabáti a jejich stará dobrá pecka Dole v dole, no a já Veronika vám s Rock Zonem přeju krásný dopoledne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: No a teď nás čeká pořádná jízda do džungle v podání Guns N' Roses. Je to pecka, která vyšla v roce 87 a otevřela dveře jejich debutovému albu Appetite for Destruction. Takže pořádně volume doprava Guns N' Roses a jejich Welcome to the Jungle.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Do džungle jsme právě zavítali s kapelou Guns N' Roses, no a teď se mrkneme na tu dopravní džungli. V centru Prahy v Opletalce u Hlaváku, tam bourala dvě auta, blokujou jeden jízdní pruh, zdržíte se tam. Ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov, tak tam se střetl nákladák a blokuje pravý pruh, kolona už tam má přes kilák. No a na D1 na kilometru 348 ve směru do Ostravy, tak tam stojí na krajnici odstavená porouchaná dodávka. Dejte si tam bacha. 10 hodin 20 minut vy posloucháte Radio Rock Zone. No a Veronika vám přeju krásný dopoledne.
0: Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Jimi Hendrix právě dohrál svůj živák na Rádio Rockzone. Máme přesně 10:30, já od mikráku vám přeju krásný dopoledne. Kam vyrazit? Ve Slupsko-Šušovských jeskyních se dneska můžete vydat na mimořádný historický prohlídky. Potkáte tam jeskyní badatele, na děti čekají v jeskyni, kůlna, taky úkoly a odměny, takže o dobrodružství fakt nouze nebude. V Praze se dneska otvírá veřejnosti Kramářova vila, někdejší sídlo prvního československého premiéra Karla Kramáře. Prohlédnout si můžete honosný interiéry, zlatý salonek, pracovnu nebo

0: muziku.
1: Radio Rockzone. Klasik rokový víkend věnujeme tentokrát kytaristovi Carlosi Santanovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz roku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rockzone.

0: počasí.
1: Finční Naivish nám právě dohráli na rádiu Rock Zone v 10 hodin 49 minut. Dneska bude moc hezky, převážně slunečno a jasno a s teplotami do 24 stupňů. Takže babí léto v plným proudu, tak někam vyražte, ať nesedíte doma, když je tak pěkný víkend. Posloucháte rádio Rock Zone a já Veronika vám přeju krásný dopoledne.
0: Rádio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy, too comfortable to take off.
6: S mým hlasem mi pomohla AI.
7: Miau.
6: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
8: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Kapela Evanescence se svojí písní Lithium nás na rádiu Rockzone pomalu, ale jistě doprovodila do 11. hodiny. Máme sobotu 3. října roku 26. Svátek dneska slaví Bohumil, Bohuš a taky Amadeus, takže všechno nejlepší. Na Vysočině se dneska koná krátecký jarmark, který vám nabídne tradiční řemesla, folklorní vystoupení a spoustu originálních výrobků si tam můžete koupit. Součástí programu bude taky výstava drátenic, no a samozřejmě taky něco dobrýho na zub. No a pokud chcete využít podzimního větru, tak se vydejte na Žižkovskou drakiádu na pražský Parukářce. Od 1 do 5 odpoledne tu můžete pouštět draky, no a pokud vlastního nemáte, můžete si ho přímo na místě koupit. No a taky tam samozřejmě budou mít něco dobrýho na zub. Tak vybírejte, co podniknout, má být dneska docela hezky, no a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Babí léto v příštím týdnu vystřídá výrazný ochlazení. Rusko zautočilo na další důležitý most v Kyjevě a Jindřichův Hradec má novou víceúčelovou halu. Slunečné počasí s teplotami mezi 20 a 25 stupni vydrží zřejmě do půlky příštího týdne. Ve čtvrtek nebo v pátek by pak mělo dorazit výraznější ochlazení. To ukončí jednu z nejdelších epizod babího léta od roku 61. Přesné načasování ani intenzita změny zatím nejsou jisté. Chladná zůstanou i rána, kde teploty klesnou na 10 až 5 stupňů a ojediněle se můžou objevit i přízemní mrazíky. Město až definitivně rozhodlo a koupí bývalý hotel Goethe. Zastupitelé původně zvažovali referendum, ale kvůli obchodníkům s chudobou, kteří chtěli z objektu udělat ubytovno, rozhodli ještě před volbami. Pokračuje reportér Dušan Valenta.
2: Právě referendum mělo být jakousi pojistkou kvůli nadcházejícím komunálním volbám, a to pokud by místní městu doporučili hotel koupit a nové zastupitelstvo bylo proti. Nic takového ale nebude. Končící vedení Aše vzalo zodpovědnost na sebe a radnice tak za 17 milionů bývalý hotel koupí. Nebyla jiná cesta, protože hrozilo, že by další zájemce v centru města otevřel ubytovnu. Až tu ale chce mít byty a služby.
0: Rusko zautočilo na další důležitý most v Kyjevě. Tentokrát byl zasažen severní most přes řeku Dněpr. Oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na platformě Telegram. Na místo podle něj míří záchranné složky. Ruské dronové útoky ve čtvrtek a v pátek v hlavním městě poškodili jižní most.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Jindřichův Hradec má novou víceúčelovou halu. Vznikla jako přístavba k té stávající. Díky novému zázemí se v jeho českém městě rozšiřuje kapacita sportovišť. Součástí stavby jsou šatny, sprchy, klubovna i relaxační místnost. Starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár říká, že nová hala splňuje parametry pro soutěžní zápasy.
3: Ve všech kategoriích, ať už je to třeba basketbal, volejbal, případně eventuálně házená, sálový fotbal. Takže v tomhle ohledu se dbalo na to, aby to mohlo splňovat, aby se dala využít jak centrální, tak i tahle poboční hala, nikoliv jenom tréninková.
0: Objekt je bezbariérový, včetně výtahu a přístupových ramp. Nová Jindřichohradecká hala má zelenou střechu, tepelná čerpadla a nádrže pro hospodaření s dešťovou vodou. Gitarista Tony Iommi z legendárních Black Sabbath získal významný britský vyznamenání. V rámci letošních narozeninových poct krále Karla III. Byl jmenován členem řádu britského impéria, a to za zásluhy o hudbu a charitativní činnost. Iommi ocenění označil za neuvěřitelnou poctu. Muž, který pomáhal položit základy heavy metalu, teď získal uznání i od britské monarchie. A závěrem počasí, jak už jsem zmínila, dneska bude moc hezky, převážně slunečno s teplotami do 24 stupňů. To byly zprávy počasí na rádiu Rockzone. Máme 11 hodin, 4 minuty k tomu, no a jdeme na další muziku. No a já, Veronika, vám přeju krásný dopoledne.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak a teď jeden Alice Cooper a jeho No More Mr. Nice Guy. Písnička vyšla v roce 73. No a Cooper v ní s nadsázkou reaguje na to, jak ho lidé vnímali kvůli jeho šokující pódiový image.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: To byl Alice Cooper na rádiu Rock Zone. Teď koukneme na dopravu. Na D1 na 49. kiláku ve směru do Prahy, tak tam blokuje nehoda dvou osobáků, jeden pruh. Na Pražském okruhu u Dolních Břežan se na 6. kilometru ve směru k letišti srazilo auto s motorkou. Kolona tam měří téměř 2 kiláky. Mezi Turnovem a Libercem u Žďárku hoří nákladní auto. Provoz je tam kvůli tomu omezený. No a v Havlíčkově Brodě v Lidický se na křižovatce s Humpoleckou střetl osobák s nákladňákem. No a na všech místech prostě počítejte se zdržením, tam, kde se bouralo. Jezděte opatrně a poslouchejte Radio Rock Zone. Máme 11 hodin 20 minut.
0: Radio Rock Zone. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Radia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: V Praze se dneska uskuteční už 18. ročník veteránské akce Pražská noblesa. Čekají vás tam nejenom historický auta, ale taky jízdy pravidelnosti a taky spanilá jízda napříč hlavním městem. Milovníci vláčků a železnic by si dneska neměli nechat ujít víkendovou výstavu železničních modelů a provozních kolejišť v Pečkách. K vidění bude přes 10 kolejišť různých velikostí od těch nejmenších až po ty největší zahradní. No a pokud máte chuť na něco dobrýho, tak až do neděle ovládá olomouckou galerii Šantovka Burger Festival. Takže něco dobrýho na zub v Olomouci. Samozřejmě, kdybyste chtěli na nějaký koncert, tak se třeba mrkněte k nám na sociální sítě nebo na naše webovky, konkrétně do sekce Club Life. Máte tam každý den tipy, kam můžete vyrazit. 11 hodin 31 minut posloucháte Radio Rock Zone. No a já, Veronika, vám přeju krásný skoro poledne.
0: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dnes nás čeká převážně jasno s teplotami do 24 stupňů, potom přes noc se trošku ochladí na 9 až 4 stupně, v údolích dokonce až ke 2 stupňům. V neděli bude zpočátku jasno až polojasno, od západu se ale zatahne a na západě Čech může ojediněle i pršet. Nejvyšší nedělní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Rádio Rock Zone. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Jojo, čert na kozel, v 97. kdy Kabáti vyšli s tímhletím singlem. 11.59, posloucháte Radio Rock Zone, 12 přesně, opravím se, teď to tam skočilo. Přeju vám dobrou chuť k obědu, jestli právě jíte. Jenom tak připomenu, sobotu 3. října, dneska máme 2026, svátek slaví Bohumil, takže všem bohušům všechno nejlepší. Jestli jste otužilci, nebo se rádi otužujete, nebo se na to aspoň koukáte, tak se můžete vydat na tradiční plavbu ponornou říčkou Punkvou. Má příjemných 8 stupňů voda, takže tohleto tip pro otužilce. Pokud chcete někam za kulturou, tak Národní galerie v Praze dneska nabízí, respektive to na ten víkend, takže i zítra vstup zadara do vybraných expozic Veletržního paláce. No a Mezinárodní den zvířat je sice až zítra, ale v Zoo Hluboká ho slaví už dneska. Čeká vás tam bohatý program, komentovaný krmení a tak dále a tak dále. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Odchod do důchodu se vyplatí odložit na leden. Lidé si dneska připomněli bývalého prezidenta Havla a Harley před podzimním turné vypustili nový videoklip. S odchodem do důchodu se vyplatí počkat. Lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží na leden. Vyčkají-li na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun víc, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl daleko větší, a to i přesto, že se v lednu vyplácené důchody zhruba o 300 valorizují. Parametry výpočtu nových penzí totiž od ledna zlepší minulý růst mest, od něhož se důchody také odvozují. Píšou o tom novinky.cz. 40 lidí si připomnělo Václava Havla. Dopoledne dorazili na pochod z Trutnova na Hrádeček, aby si vzpomněli na letošní 90. výročí narození bývalého československého a českého prezidenta. Část lidí na 7. ročník pochodu přijela do Trutnova vlakem z Hradce Králové. Další se přidali přímo v Trutnově. Havlovo kulaté výročí narození si v těchto dnech připomíná řada institucí a taky organizací. Slovenští mlynáři mají historicky největší zásoby pšenice. K zajištění plného pokrytí domácí poptávky potřebují dokoupit už jen minimální množství. Překvapila je i neobvyklá velikost zrn.
2: Tohtoročná žatva trvala na Slovensku až 92 dní a bola najdlhšou za posledných 10 rokov. A hoci bolo úrody pšenice o takmer 20% menej než v lani, mlynári sa na to pripravili z dôvodu rizikovej geopolitickej situácie v oblasti logistiky a palív. Mlyny upravili aj technológiu pre neobvyklú veľkosť zrn, vyrovnali sa i s touto novinkou. Nič by ich tak už nemalo prekvapiť, čo je dobrá správa pre spotrebiteľov aj odberateľov. Jozef Balko, Slovensko.
1: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalista Martin Schubert prožívá šťastný období. 24-letý křídelník Mladý Boleslavy se během jednoho roku dostal z druholigové rezervy Baníku Ostrava až do repre. První start za seniorský národní tým si připsal minulou sobotu proti Chorvatsku. Teď už vyhlíží dnešní duel v Lize národů ve Španělsku proti úřadujícím mistrům světa. Schubert přiznává, že působení v repre stále vstřebává.
3: Pro mě je to až neuvěřitelný, vlastně jak rychle se to všechno sešlo, hlavně jako, když to řeknu, tak na začátku sezóny bych tohle určitě nečekal, že už to přijde v tenhle moment. Jako věřil jsem, že ukážu víc než tu minulou sezónu, ale že to bude až takhle, tak to jsem nečekal.
0: Dnešní utkání Ligy národů našich fotbalistů proti Španělsku začíná ve 8:45 večer. Harley nadělili fanouškům parádní novinku. Česká rocková stálice včera, v pátek 2. října, oficiálně uvedla premiéru svého nového videoklipu k písni Dávno vím. Kapelník Tonda Rauer prozradil, že se tentokrát s filmovým štábem vydali do velmi zajímavých kulis. Natáčení probíhalo v Nový Pace, na zámku v Klunci nad Cidlinou, no a taky v prostorách vazební věznice v pražské Ruzini. Zveřejnění nového klipu je zároveň pozvánkou na startující podzimní část Šňůry, Tak jdem dál tour, která běží od října až do půlky listopadu. Závěrem mrkneme na počasí. Dneska bude převážně jasno s teplotami do 24 stupňů. V neděli bude zpočátku jasno až polojasno, od západu se ale zatáhne a na západě Čech čekejme nějaký ten deštík. Nejvyšší nedělní teploty 18 až 23 stupňů. To byly zprávy počasí na Radio Rock Zone. Máme 12 hodin, 4 minuty k tomu, no a jdeme na další muziku. Čeká nás David Bowie, Chris Cornell, Lenny Kravitz, no a teď už horký, že slíže a jejich malá žužu, tak fajn poledne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: To byl David Bowie na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Na dálnici D10 na 41. kilometru ve směru do Prahy u sjezdu na Nymburk, tak tam se v místě omezení střetla dvě osobní auta. Jeden pruh je blokovaný, takže počítejte, že se tam zdržíte v koloně. V Praze potom na Strakonické ulici směrem z centra na úrovni Malých Uchle, tak tam bouralo osobní auto s autobusem. I tam je blokovaný jeden jízdní pruh a kolona tam narůstá. Další nehoda se stala v Plzeňské ulici na křižovatce s Brožíkovou ve směru do centra, tam se střetl osobák s tramvají. No a na obchvatu Ostravy ve směru na Český Těšín se střetla dvě osobní auta. Zdržení je tam ale zatím minimální.
1: Rádio Rockzone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
1: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Živák od kapely Black Sabbath právě dohrál na rádiu Rock Zone. Koukneme, co můžete o víkendu podniknout, je hezky a akcí je hodně. Tak třeba milovnice železnice by mohli zamířit do Bohumína, tam se koná regionální den železnice, takže vás tam čekají nostalgické jízdy, parními vláčky, projížďky motoráky, po důlních vlečkách i výstava železničních vozidel v depu. Na zámku Žinkovi se zase uskutečňuje slavnosti jablek a sajdru. Můžete tam ochutnat i čerstvý mošt, různé druhy sajdru i jablečný specialitky. Mě třeba sajdr moc chutná, nemusím moc sladký, ale tohle si myslím, že by zrovna byla akce pro mě. No a

0: 33 minut a já, Veronika, vám s rádiem Rockzone přeju už teď krásný odpoledne.
1: Rádio Rockzone. Klasik rockový víkend věnujeme tentokrát kytaristovi Carlosi Santanovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazzroku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Halloween je právě dohráli na Rádio Rock Zone ve 12:45. Koukneme, jak je, jak bude. Dnes máme převážně jasno, s teplotami do 24 stupňů, krásný babí léto. Přes noc se ochladí, teploty klesnou na 9 až 4 stupně, čekejme i přízemní mrazíky. No a zítra v neděli bude zpočátku jasno až polojasno, od západu se trošku zatáhne, no a na západě můžeme čekat nějaký ten deštík. No a nejvyšší nedělní teploty je 18 až 23 stupňů. Chlado má být až od půlky příštího týdne, prostě babí léto končí, ale prej trhlo rekord, takhle dlouhý prej nebylo od roku 61. No nic, přátelé, já se s váma pro dnešek loučím, uslyšíme se zase zítra, kdy vám tady o dvou budu hrát na vaše přání. No a za chvilku už dorazí Sašenka, takže si to pro změnu užijete zase s ní. Tak fajn sobotní odpoledne.
0: Radio Rock Zone. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Dáváte si muziku na tělo, stále ladíte Radio Rock Zone, máme přesně 13 hodin, krásný a hlavně klidný sobotní dopoledne s datem 3. října 2026 při odmikráku Alexandra Ptáčková. No my si dáme samozřejmě další hodinu narvanou skvělou muziku, mám ji pro vás připravenou. Ještě předtím ale samozřejmě čerstvé informace, ať víte, co a jak se děje důležitýho nebo nedůležitýho, to už si samozřejmě rozhodněte sami. No a hned potom se pustíme třeba do Fate No More nebo Red Hotu. Když mluvím o muzice, pozvu vás na tu naživo. Dneska v Doxu proběhne krásná akce, vystoupí tam totiž Monika Načevá se svojí kapelou, která si pro festival Fall v Doxu připravila mimořádný audiovizuální program. Pokud ji máte rádi, nesmíte u toho chybět. V Praze ještě zůstanu v Rock Café na 20. hodinu. Startují kapely mistru Irish Bastard a jako support Curlies, tak máte-li chuť spíš na tyhle ty partičky samozřejmě vyražte. No a podíváme se ještě taky společně na počasí. Dnešní maxima do 24 stupňů. Jinak se za chvíli podíváme i na to, jak to bude vypadat v noci, ale po zprávách pojďme na to, je tady všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Babí léto skončí ve středu, vodáci zamkli Lužnici a Sinner se odhlásil i z turnaje v Šanghaji. Babí léto odpočítává poslední dny. Skončí ve středu, den na to se počasí zásadně změní. Slunečno a teploty už u 25 si tak užíváme posledních 5 dnů. Ve čtvrtek se ochladí na 11 až 16 stupňů a na většině území bude pršet. Letošní epizoda babího léta se přitom může zařadit mezi nejvýraznější za posledních několik desetiletí. Vodáci v Suchdole nad Lužnicí na Jindřichohradecku ukončili sezónu. Při tradičním už 46. ročníku zamykání Lužnice u vodácké základny symbolicky otočili v řece klíčem na jeden západ. Na 7-kilometrový úsek k jezu v Pilaři oproti jiným letům ale vyrazilo jen několik desítek lodí. Dobrou náladu jejich posádkám nepokazilo ani suchem místy obnažené dno řeky. Při zřícení baru na severu Španělska se zranilo 12 lidí. Záchranáři 9 ze zraněných převezli do nedalekých nemocnic. V době neštěstí bylo v baru asi 50 lidí, část z nich zůstala po zřícení uvnitř, píše to agentura Reuters. Hasiči objekt zajišťují a kontrolují, zda uvnitř nezůstal někdo další. Svědci podle úřadů uvedli, že se nejprve propadla podlaha baru a následně se zřítila střecha.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Světová jednička Jannik Sinner má pořád zdravotní potíže. Tenista, který od triumfu ve Wimbledonu nehraje kvůli zranění kolena, se odhlásil i z nadcházejícího turnaje v Šanghaji. 25-letý italský tenista o tom informoval na Instagramu. Světovou jedničkou se může stát aktuálně druhý hráč žebříčku Zverev. Kytarista Tony Iommi z legendárních Black Sabbath získal významné britské vyznamenání. V rámci letošních narozeninových poct krále Karla III. Byl jmenován členem řádu britského impéria, a to za zásluhy o hudbu a charitativní činnost. Iommi ocenění označil za neuvěřitelnou poctu. Muž, který pomáhal položit základy heavy metalu, tak teď získal uznání i od britské monarchie. Na úplný závěr ještě počasí, jak to bude vypadat dneska v noci. Čekáme jasno až skoro jasno, někde se pak zatáhne, teploty se budou pohybovat okolo 9 až 4. Neděle má být jasná až polojasná, sem tam se může zatáhnout, na západě může trošičku pršet, no a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Máme to za sebou, jak jsem slíbila, dáme si další muziku. Fate No More, Red Hot, Green Day nebo Vysáče, tak si ji užijte.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Přesně tak, omrkneme to. Dneska teploty do 24 stupňů, tedy další krásný baboletní den. V noci nám spadnou na 9 až 4 stupně. Má být jasno, skoro jasno, někde se malinko zatáhne. Neděle pak má zůstat jasná až polojasná, ačkoliv na západu se začne postupně zatahovat a může tam ojediněle slabě pršet. Ale i zítřejší nejvyšší denní teploty budou příjemný 18 až 23 stupňů. No a před náma další muzika, třeba Cheap Trick, dáme si ale naživo. Ještě předtím Alice Cooper a jako hitovka U2 a Street of Dreams.
0: Radio Rock Zone. S Rock Zonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
2: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: V Mítve, který tady na Smíchově a předskočí taky zajímavá partička s názvem Švábky, tuzemská samozřejmě. Moc zajímavá akce dneska v Paláci Akropolis v rámci série Puls, za kterou stojí šéfredaktor Refresheru Vojta Tkáč. Ten pro dnešní večer domluvil Viktora Oriho, Vlastu nebo partičku Cosmetic Institute. Já vám můžu moc nabídnout Rock Café tady v Praze, kde vystoupí mistr Irish Bastard, je to německá partička, kterou jsem slyšela na Mighty Sounds, odvedla tam skvělou práci a taky dukazuje, že k pořádnému irskému folkpunku není potřeba narodit se v Dublinu. A to už krásných 20 let. Více řekneme zase příště, no a teď si pojďme dát další muziku. Mám pro vás Škorpíky, Gwen Apes a nebo Linkin Park.
1: Radio Rock Zone. Klasik rokový víkend věnujeme tentokrát kytaristovi Carlosi Santánovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz roku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dozněli nám škorpíci, nádherná věc, Rock You Like a Hurricane, no a my se dáme společně samozřejmě pohled na počasí. Dneska teploty do 24 maximálně, v noci nám pak spadnou na 9 až 4 stupně. Má být opět jasno, skoro jasno, počase se to trochu zatáhne, a to hlavně na západě. Neděle má být jasná až polojasná, postupně se opět od západu zatáhne a tam taky čekáme ojediněle slabý déšť, nejvyšší denní nedělní teploty pak 18 až 23 stupňů. V celou si dáme tady na Rádio Rock Zone samozřejmě další rychlej přehled zpráv a já jen připomínám, že mezi 14. a 18. taky rozjedeme pořad Objednej si svůj song, tak pokud máte už v tuhle chvíli nějaký nápad, směřujte ho třeba na song@rockzone.cz.
0: Rádio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio, tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak to byly Bon Jovi tady na rádiu Rock Zone, 13:59. Krásný sobotní odpoledne s datem 3. října při od mikrofonu Alexandra Ptáčková. Všechno krásný taky Bohumilům, který dneska slaví svátek. Hodně zdraví, pánové. No a před náma samozřejmě další muzika. Všechno porychtováno a ještě předtím ale mrkneme na důležité věci, to znamená nějaký čerstvý informace. A jak už jsem avizovala, i hned po zprávách se vrhneme do pořadu Objednej si svůj song, každou hodinu jedna pecka podle vás, takže se o ní pište na song@rockzone.cz a po případě volejte 255 700 707, prosím pěkně, až po zprávách. Pojďme na ně, koukám se na počasí, rockzoňáci, dneska v noci teploty okolo 9 až 4 stupňů, jinak má být jasno až skoro jasno, no a neděle má být opět pěkná, baboletní s teplotama do 23, vrátím se k tomu. Kam za muziku, to je otázka a nabídka dneska poměrně pestrá a zajímavá. Mě zaujal i koncert v Plzni, kde v divadle Pod lampou vystoupí tři skvělý partičky. Nothing Left to Say, taky Triggered the Avalanche, anebo Something Like. Pokud je chcete podpořit a užít si jejich muziku, vyražte tam. Teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Babiš odmítá slova ruské velvyslankyně. Rusko vyzývá cizince k opuštění Kyjeva a naši fotbalisté nastoupí proti Španělům. Upravená auta se přesouvají z Prahy do Brna. Včera měla sraz v české metropoli, dneska míří do té moravské. Očekává se, že zamíří na některé z větších parkovišť, například u obchodních center. Konkrétní místo chtějí organizátoři oznámit o 8:30 večer. Samotný sraz pak má začít po půl hodině. Na sociálních sítích také organizátoři píší, že s pátečním srazem v Praze nejsou spokojeni kvůli opatřením policistů. Pro pokračování v Brně proto plánují úpravy a slibují lepší organizaci. Policie v Praze odhalila skoro 180 přestupků. Rozdala pokuty za 270 tisíc korun. Zabavila taky jeden řidičský průkaz. Andrej Babiš se ohradil vůči tvrzení ruské velvyslankyně v Praze. Anna Ponomar je Ponomarvjovová uvedla, že česká vláda zmírnila proti ruskou rétoriku. Český premiér to ale odmítl na předvolebním setkání na Přerovsku. Velvyslankyně v rozhovoru s agenturou RIA Novosti uvedla, že český premiér v únoru vyjádřil podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. V lednu Babiš taky oznámil, že do muniční iniciativy pro Ukrajinu nepůjdou žádné peníze českých občanů. Rusko chystá údery na Kyjev, vyzývá proto zahraniční diplomaty a cizince v ukrajinské metropoli, aby město opustili, píše to agentura AFP. Ruské ministerstvo zahraničí varuje, že ruská armáda bude na metropoli i nadále podnikat masivní údery, které označuje za odvetné. Moskva v poslední době zesiluje útoky na Kyjev. Ruské dronové útoky v posledních dnech poškodily důležitý jižní most přes řeku Dněpr a dnes zasáhly také severní most.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Naši fotbalisty čeká super těžký soupeř. Po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině Ligy národů večer v Oviedu změří síly s úřadujícími mistry světa a Evropy Španěly. Coufal bude českým fotbalistům chybět i proti Španělsku, debitovat může na Derry. Zápas začne ve 25:40. Trenér Denia tak nadále čeká na první bod. Nejprve jsme před týdnem podlehli doma Chorvatsku 1-2 a o 3 dny později v dlouhém oslabení po vyloučení Pavla Šulce i Anglii 0-2. Z Bruce Dickinsona bude i herec. Zpěvák Iron Maiden kývnul na nabídku zahrát si ve filmu. Ten nemá zatím jméno, ale sám muzikant prozradil, že se jedná o cosi jako snímek Karate Kid. Jenom karate se tam nahradí moderním šermem. Ten je velkým koníčkem tohoto hudebního barda a právě filmař, se kterým chodí šermovat už skoro 40 let, mu nabídl roli. Problém je jenom jeden, film zatím nemá zajištěné finance. Teď se to ale možná hodně rychle změní. Tak držme palce a pojďme se podívat ještě na počasí. Zítra má být opět pěkně jasno až polojasno. Později se od západu začne trochu zatahovat a právě tam můžete čekat i nějakou drobnou přeháňku. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. A před náma slíbená muzika, mám pro vás Parkway Drive, In Excess a nebo Horký žeslíže.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Je to tak, mrkneme na to 2 hodiny 20 minut. Jak to bude s počasím vypadat dneska v noci? Čekáme jasno, až skoro jasno. Kránu se na západě začne trochu zatahovat a teploty přes noc klesnou na 9 až 4 stupně. V údolích můžete naměřit pouhou dvojku. Neděle by měla být opět pěkná baboletní. Zpočátku jasno až polojasno, později se začne od západu zatahovat a přímo na západě Čech může taky ojediněle slabě, ale pršet. Nejvyšší denní teploty za mě příjemných 18 až 23 stupňů. No a příjemná muzika taky před náma, skvělý Paramore, dáme si je tentokrát naživo Deep Blue Something. No a pokud neznáte kapelu Marmouzec, doplňte si, to je taky fenomenální partička. Cut back.
0: Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Mrkneme na to samozřejmě, máme 14:30, jednu minutu k tomu. Co vám můžu doporučit? Třeba divadlo Pod lampou v Plzni, kde dneska vystoupí tři skvělý partičky. Nothing Left to Say, taky Trigger the Avalanche a Something Like. Máte-li chuť, vyražte. V Palaci Akropolis taky zajímavý program a trojce Viktor Ory, Vlasta a Cosmetic Institute. Tak pokud jste z Prahy a chtěli byste si užít tuhle záležitost, nabízím skvělá australská zpěvačka, skladatelka a kytar. Kytaristka, která se vrací s albem Creature of Habit, dneska vystoupí v Praze v Meat Factory, předskočí tuzemský Švábky. No a můžu vám ještě nabídnout Moniku Načevu, která se svojí kapelou Fall Prodox připravila mimořádný audiovizuální program, který si můžete poslechnout a omrknout ho v Doxu, tedy dneska večer. Být zase příště. Protože teď je nejvyšší čas si dát první dnešní song na přání. Jako první mi zavolal David, který se ode mě přál pecku od kapely Nickelback. Davide, já se moc omlouvám a já jsem ji v našem archivu nedohledala. Ty jsi si ode mě přál píseň To Bad. Nicméně já jsem z stejného alba vybrala takovou náhradu. Pevně doufám, že ji přijmeš a že z ní budeš mít radost. Pozdravuju nejen tebe, ale taky mamču.
0: Klasik rokový víkend věnujeme tentokrát kytaristovi Carlosi Santanovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz roku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: počasí.
1: 2:43, samozřejmě se mrkneme, jak to bude s počasím vypadat nejenom dneska v noci, ale také zítra. V noci by teploty měly spadnout na 9 až 4 stupně. Pokud bydlíte v údolí, můžete naměřit i pouhou dvojku, jinak jasno, až skoro jasno, později se na západě a severozápadě začne zatahovat. Neděle bude pěkná, zpočátku tedy jasná až polojasná, později se začne opět zatahovat, na západě může i malilinko zapršet. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. No a tady na rádiu Rock Zone další muzika, těšte se třeba na Korny.
2: Rádio Rock Zone. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio, tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii Rock.

0: S kapelou Nirvana jsme se na chvíli ocitli v roce 1987, kdy Kurt Cobain prý na chvíli bydlel v domě katolické rodiny jednoho svého přítele. No a přesně takhle se cítil, když tam s nimi soužil, přirovnával to k účinkům litia, které se tehdy užívalo na bipolární afektivní poruchu. Takže rok 87, následně potom tahle pecka vyšla v roce 91 na, bych si troufala říct, jednom nejslavnějších alb všech dob, Nevermind samozřejmě. Před náma na Radio Rock Zone další muzika, před náma taky další hodina pořadu Objednej si svůj song, takže svoje objednávky můžete třeba už teď posílat na song@rockzone.cz a nebo po zprávách volat na číslo 255 700 707. No a když mluvím o zprávách, pojďme se do nich rovnou pustit. Mám pro vás totiž čerstvý informace, otevřuje pohled na počasí. Dneska v noci by měly teploty spadnout na 9 až 4 stupně. Jinak má být jasno až skoro jasno, někde se trochu zatáhne, no a zítra teploty do 23 bude pěkně, ale na západě může slabě spršet, ale více řekneme za chviličku. Kam za živou muzikou? Máte-li chuť, můžu vám nabídnout třeba v Praze v Rock Cafe od 20 hodin německou partičku Mr. Irish Bastard. Slyšela jsem je letos na Mighty Sounds, bylo to skvělý. A navíc tahle parta dokazuje, že k pořádnému irskému folkpunku není potřeba být rodilej Dubliňan. Podpoří je Curlies. Takže Rock Café 20.00, Mr. Irish Bastard. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Čeští diplomaté v Kyjevě zůstávají, rozvoj umělé inteligence Čechy děsí a s odchodem do penze se vyplatí čekat na nový rok. Českou diplomacii nechávají výzvy Ruska v klidu. Moskva dnes varovala zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili. Podle českého ministerstva zahraničí nejsou varování Ruska před útoky na ukrajinskou metropoli ničím novým. Lidé z českého velvyslanectví proto v Kyjevě zůstávají. Ruská armáda poslední dny na hlavní město Ukrajiny masivně útočí nejen v noci, ale i ve dne. Útoky v posledních dnech poškodily mimo jiné důležitý jižní most přes řeku Dněpr. A dnes zasáhli také severní most. Podle opozice je důležité, aby vláda nezlehčovala rizika, které Rusko pro Evropu představuje. Češi se stále víc bojí podvodů s využitím umělé inteligence. Zároveň mají strach z falešného digitálního obsahu a kybernetických útoků spojených s AI. Vyplynulo to z průzkumu s názvem Český barometr obav. Ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzel řekl, že obavy z AI jsou jednoznačně oprávněné.
2: Za prvé jsme svědky těch velkých bezpečnostních incidentů, kdy AI agenti nějaké velké technologické firmy napadly třeba infrastrukturu jiné firmy a je to přesně ten bod zlomu, kdy ta kyberbezpečnostní rizika zásadně narůstají. Zároveň je to ale i kvůli tomu, že obětí nějakého podvodu se stává nemalé množství lidí.
0: Zároveň podle Benzla sledujeme, že rozvoj umělé inteligence je stále rychlejší. S odchodem do důchodu se teď vyplatí počkat. Lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží na leden. Když počkají na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun víc, než kdyby přestali pracovat už letos. Jak píšou novinky.cz, u vysokých příjmů může být rozdíl citelný. A to i přesto, že se v lednu vyplácené důchody zhruba o 300 valorizují. Parametry výpočtu nových penzí totiž od ledna zlepší minulý růst mest, od něhož se důchody také odvozují.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Světová jednička Jannik Sinner má pořád zdravotní potíže. Tenista, který od triumfu ve Wimbledonu nehraje kvůli zranění kolena, se odhlásil i z nadcházejícího turnaje v Šanghaji. 25-letý italský tenista o tom informoval na Instagramu. Světovou jedničkou si tak může stát aktuálně druhý hráč žebříčku Zverev. Kamil Střihávka oslaví 40 let na scéně a samozřejmě to bude velké. Hlavním bodem oslav bude jeho podzimní turné, které startuje 30. října v Liberci. Pokračovat bude v Hradci Králové, Kolíně, Brně a Ostravě a vyvrcholí 28. prosince v pražském Lucerna Music Baru. Tam ho doprovodí jeho kapela Leaders. A společně s Michalem Pavlíčkem a Otou Balážem hodlá oživit alespoň pro tenhle den také se skupení BSP.
3: Pod správnou hvězdou
0: Na úplný závěr ještě pohled na počasí. Zítra má být zpočátku jasno až polojasno, později se od západu zatáhne. Na západě taky můžete čekat nějaký slabý déšť. Nejvyšší denní teploty pak 18 až 23 stupňů. Tak si užívejme poslední dny babího léta, třeba i ve spojení se skvělou muzikou. Já vám posílám Europe, za chvíli už taky Kid Rock, Lucie anebo Tarja. Krásný odpoledne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Mrkneme na to 15 hodin 21 minut opatrně na Šumpersku v Bohdíkově, kde došlo k dopravní nehodě motorky. Na příjezdu do Tábora od Dolních Hrachovic bouraly dvě osobní auta, provoz je řízený kyvadlově, takže počítejte se zdržením v obou směrech. No a na příjezdu do Valašského Meziříčí od Vsetína taky dvě osobní auta po bouračce, kolona se zatím netvoří, ať už míříte kamkoliv. Šťastnou cestu a my si dáme samozřejmě další muziku. Pretty Reckless se letos v České republice představili na Rock for People. Byl to fenomenální koncert. Na podzim, a to už 16. listopadu, si to střihnou ve Fóru Karlín se svou headline show a s deskou Dear God, kterou k nám přivezou. A Pretty Reckless taky teď na Radio Rock Zone.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Radio

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Podíváme se na to, máme 4:30 k tomu. Pokud máte hudby plný kecky, o čemž teda dost pochybuju, ale kdyby náhodou a chtěli byste se společně s vašima ratolestma vyvětrát, tak vám doporučuji Žižkovskou drakiádu. Tady v Praze probíhá na Pražské Parukářce. Od 1 do 5 se tady pouštějí draci. Pokud nemáte vlastního, můžete si ho tam koupit. Ještě nějaký čas tedy zbývá. No a navíc pro vaše děti jsou tam připraveny nějaký tvořivý a pohyblivý dílny, dračí hry, nějaký tetování a tak dále. Pojďme ale se překlopit do muziky, a to v případě, že byste jí plný kecky neměli. Monika Načeva, prosím pěkně, dneska se svojí kapelou Fall asi pro tenhle festival v Doxu připravila mimořádný audiovizuální program. Takže můžete dneska večer zaskočit do Doxu a podívat se, co je to za překvápko. Mr. Irish Bastard, německá partička, která vystoupila letos na Mighty Sounds a taky společně s nimi Curlies. V Rock Café v Praze startují ve 20 hodin. Připojím skvělou australskou zpěvačku, skladatelku a kytaristku Courtney Barnett, která se do Čech vrací s albem Creature of Habit. Dneska večer vystoupí v Meat Factory a předskočí tuzemský švábky. Pokud jste z Plzně, nabídnu ještě poslední záležitost v divadle Pod lampou. Nothing Left to Say, Trigger the Avalanche, anebo Something Like, jak jsem koukala, bude to vydatný večírek, tak ať už si vyberete cokoliv, dobrou zábavu. No a my už se teď pustíme do další objednávky. Zavolal mi totiž Láďa, slyšeli jsme se po dlouhý době. Ano, já jsem se naprosto zbytečně zeptala, co by Láďa chtěl pustit. Jsou to samozřejmě Black Sabbath, She's Gone, to je Láďova zamilovaná věc, takže tady máš pravidelnou dávku svých Black Sabbath. Láďo, moc tě zdravím.
0: Radio Rock Zone. Klasik rockový víkend věnujeme tentokrát kytaristovi Carlosi Santanovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz roku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Mrkneme na to 15 hodin 49 minut opatrně v Pardubicích v Hlaváčově. Bourali tady dvě osobní auta, takže projíždějte opatrně v mojí milovaný Litomyšli v Trstěnické ulici. Havaroval osobák, projíždějte opatrně i v těchto místech. A ještě se přesuneme na Českokrumlovsko v Křemži. Bourali dvě osobní auta, takže opatrně. A na Příbramsku v Sedlci Prčicích v Revoluční ulici taky dopravní nehoda, tentokrát motorky. Na místě ale zasahují záchranné složky, takže hodně opatrně a nohu plynu. Šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv samozřejmě, a pevně doufám, že vám udělají radost třeba Linkin Park.
0: Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhony 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
7: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone.

0: Chop Suey a System of a Down právě dozněli na rádiu Rock Zone 15:58. Nevím, jak to máte vy, ale já tuhle pecku slýchávám v podstatě každý den, ještě jsem se jí nepřeposlouchala. To jsou takový zázračný skladby. No, moje jméno Alexandra Ptáčková, já vám přeju krásnou sobotu 3. října, tady je ze studia rádia Rock Zone, přejeme taky všechno hezký, hodně zdraví Bohumilům, který dneska slaví svátek. No, pustíme se samozřejmě do další rokový hodiny. V ní nás čeká nejenom skvělá nálož muziky, ale taky další hodina pořadu Objednej si svůj song. Musím teda říct, že kapacity jsou naprosto vyčerpaný. Přesto, kdybyste měli něco, co prostě nemá odkladu, tak zkuste zavolat na 255-700-707 anebo napsat na song@rockzone.cz. Před náma teď čerstvý zprávy, pojďme se podívat na nějaký důležitý informace a že jich přináším. Úvodem zpráv, ale taky pohled na počasí. Dneska v noci teploty klesnou na 9 až 4 stupně, v údolích můžeme naměřit i 2. Noc bude jasná až skoro jasná, na západě se může drobně zatáhnout a zítra teploty do 23 a na západě čekáme trošičku nějaký déšť, ale víc si řekneme za chviličku. Teď ještě pohled, kam dneska vyrazit za muzikou. V Paláci Akropolis tady v Praze, Viktorory, Vlasta anebo Cosmetic Institute. Jak jsem tak vyčetla, bude to povedený večírek, tak pokud se chystáte, užijte si to. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Tunely na Pražském okruhu budou bezpečnější. Vodáci dnes zamykají Lužnici v Suchdole a fotbalisté nastoupí proti mistrům světa Španělům. V tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu je omezený provoz. Silničáři tady snižují možnost smyku. Obrušují a zdrsňují betonový povrch vozovky proti podkluzování pneumatik. Zároveň provádí servis dopravních technologií, například kamerových systémů a proměněného značení. Do zítřejšího poledne je proto provoz v tunelech veden vždy jen jedním tubusem v režimu 2+1, zatímco ve druhém probíhá údržba. Nad Lužnicí na Jindřichohradecku už visí zámek. Vodáci dnes v Suchdole nad Lužnicí ukončili sezónu. Při tradičním zamykání řeky symbolicky otočili ve vodě klíčem na jeden západ. Jan Biplinger z vodácké základny Suchdol nad Lužnicí připomněl, že v letošní sezóně se milovníci spoluvání museli potýkat s historicky největším suchem.
2: Jsme nikdy takhle nízký stav na Lužnici nezažili při těch našich akcích. Ten stav byl opravdu velmi nízký. Úsek ze Suchdola do Majdoleny, ten krátký úsek 7-kilometrový, se ještě dal tak jako s obtížema jezdit a pár vodáků se tady na Lužnici vyskytovalo. No.
0: Lužnice má od pramene k soutoku s Vltavou zhruba 200 kilometrů. Mezi vodáky je běžně velmi oblíbená. Odemykání řeky je naplánované na poslední sobotu v březnu. Slovenští mlynáři mají historicky největší zásoby pšenice. K zajištění plného pokrytí domácí poptávky potřebují dokoupit už jen minimální množství. Překvapila je i neobvyklá velikost zrn.
3: Tohtoročná žetva trvala na Slovensku až 92 dní a bola najdlhšou za posledných 10 rokov. A hoci bolo úrody pšenice o takmer 20% menej než v lani, mlynári sa na to pripravili z dôvodu rizikovej geopolitickej situácie v oblasti logistiky a palív. Mlyny upravili aj technológiu pre neobvyklú veľkosť zrn, vyrovnali sa i s touto novinkou. Nič by ich tak už nemalo prekvapiť, čo je dobrá správa pre spotrebiteľov aj odberateľov. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Českou fotbalovou reprezentaci čeká nejtěžší možný soupeř. Po úvodních 2 domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů se dnes v Oviedu představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Výběr La Rocha neprohrál rekordních 40 zápasů po sobě a do 5. ročníku soutěže vstoupil 2 vítězstvími. Utkání bude pikantní pro španělského trenéra českého týmu Santiago Deniu, který řadu hráčů soupeře dříve vedl a velmi dobře se zná i s koučem Luisem de la Fuentem. Zápas začíná ve 25:40. A podíváme se i do světa filmu. Do kina totiž můžete zaskočit na dobrodružný snímek V srdci divočiny. Čeká na vás Brad Pitt, pes válečný veterán a také aljašská divočina. James a jeho pes Odin havarují hluboko v aljašské divočině. Good job, buddy. Zranění a bez pomoci musí najít cestu zpět do civilizace. We still do this. We Čeká je boj s mrazem, divokou přírodou i vlastními silami. One last mission. We're not gonna die out here. Na úplný závěr ještě hodíme v oko na počasí. Zítra má být pěkně jasno až polojasno, postupně se začne zatahovat. Na západě sem tam spadne nějaká kapka. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. No jo, pojďme si dát radši muziku. Mám pro vás Brian Adams, taky Black Sabbath, Fade No More a za chvíli už Blink 182.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Letošní festival Mighty Sounds byl naprosto fantastický, nejenom co se atmosféry týče, ale taky samozřejmě programu. Jedna z kapel, která předvedla opravdu skvělý koncert, byl němečtí Mr. Irish Bastard. No a tahle partička bude dneska hrát v Rock Café tady u nás v Praze od 20 hodin, protože velmi ráda dokazuje, že k pořádnému irskému folkpunku prostě není potřeba narodit se v Dublinu. No a dneska tomu tedy nebude jinak. A to po dlouhých 20 letech podpoří je Curlies. Pokud máte rádi Moniku Načevu, dneska si ji můžete vychutnat s její kapelou na festivalu Fall v Doxu, pro který si připravila mimořádný audiovizuální program. Moc by mě to zajímalo. Takže pražský Dox. No a do třetice nabídnu australskou zpěvačku, skladatelku a kytaristku Courtney Burnett. Je opravdu velmi příjemná na poslech, která dnes pražskému publiku nebo českému publiku představí album Creature of Habit, společně s ní tuzemská partička Švábky, tedy Meat Factory večer bude připravený. Zmíním ještě Plzeň, kde si dneska můžete užít divadlo Pod lampou společně s partičkama Nothing Left to Say, Trigger the Avalanche nebo Something Like. No vida, pojďme si dát další muziku tady na rádiu Rock Zone. Mám pro vás Mumford & Sons, tentokrát ale naživo Rammstein a skvělou pecku jako hitovku tady na Rock Zone vypsanou fixu, bylo to jistý.
0: Rádio Rock Zone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio, tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
3: Hit sezóny na Rádio Rock.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: 14 let starý song, skvělej I Will Wait, Mumford & Sons dozněl na Rádio Rock Zone. My se společně podíváme, jak to s počasím bude vypadat nejenom v noci, ale taky zítra samozřejmě. Dneska v noci by teploty měly podle meteorologů klesnout na 9 až 4 stupně, pokud bydlíte někde v údolíčku, tak se tam dočkáte třeba i 2 stupňů, jinak jasno, až skoro jasno, postupně se začne zatahovat, to asi není tak podstatný, neděle, ale prosím pěkně, krásná, jasná až polojasná počátku. Později se opět začne od západu zatahovat, na západě Čech navíc může slabě pršet. Nejvyšší denní nedělní teploty 18 až 23 stupňů, nádhera. Pojďme si dát další pecky. A tak teda bude následovat za pár vteřin, bude na objednávku, do pořadu objednej si svůj song, mi totiž zavolal Tom, který si ujíždí na Škorpíkách a nádherný baladě Wind of Change, tak si ji do mě i dneska přál a já mu ji samozřejmě s velkou radostí i dneska posílám.
0: Radio Rock Zone. Klasik rockový víkend věnujem tentokrát kytaristovi Carlosi Santánovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazzroku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. Patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Pomrkneme to 16 hodin 640 minut. Šéf redaktora Refresheru Vojta Tkáč dneska v rámci série Puls naservíroval do Paláce Akropolis trojice Viktor Ory, Vlasta a Kosmetik Institut. Vypadá to na parádní záležitost, tak můžete vyzkoušet. Zůstaneme v Praze a k muzice vám nabídnu ještě australskou zpěvačku, skladatelku a kytaristku Courtney Barnett, která vystupuje večer v Meat Factory, předskočí český Švábky. No a můžu vám nabídnout třeba ještě Moniku Načevu, která se svou kapelou dneska v Doxu vymyslela mimořádný audiovizuální program, a to pro festival Fall. Tak toho se tam dočkáte. Ještě na Kukandu do Plzně v divadle Pod lampou dneska Something Like, Trigger the Avalanche anebo Nothing Left to Say. Víc zase příště, no a my si dáme Evanescence.
0: Radio Rock Zone.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Dáváte si muziku na tělo, stále ladíte Radio Rock Zone v čase 17.00. Právě dospíval Bruce Dickinson. No a před náma samozřejmě další hodina narvaná skvělou rockovou muzikou. A taky poslední hodina pořadu Objednej si svůj song. Pustíme se do toho za malou chviličku. Teď takový drobný zastavení, mrkneme se samozřejmě na aktuální informace. Ještě předtím já, Alexandra Ptáčková, popřeju pohodovou sobotu. Dneska 3. říjen, svátek slaví Bohumilové. Tak se přidáváme s přáním všeho nejlepšího. Jak to bude vypadat s počasím v noci a taky zítra? V noci teploty okolo 9 až 4 podle meteorologů, jasná až skoro jasná obloha, později se začne od západu zatahovat, zítra krásný baboletní den s teplotama do 23, ačkoliv na západě vám malilinko zaprší. Pravděpodobně. Víc si řekneme za chviličku. Kam dneska za muzikou můžu vám nabídnout Mr. Irish Band, německou partičku, která dneska vystoupí po povedeném koncertě na Mighty Sounds v pražském Rock Café od 20 hodin předskočí Curlies. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Policie hlídkuje kvůli tuningovým autům. Prasklé potrubí vytopilo sklad v motolské nemocnici a Tony Iommi získal významné britské vyznamenání. Policisty zaměstnávají vytuněná auta. Jen včera v Praze v souvislosti s ilegálním tuningovým srazem strážci zákona zaznamenali na 180 přestupků a uložili pokuty za bezmála 300 tisíc korun. Jednoho řidiče zadrželi, dalších prohřešků se účastníci nepovolené akce dopustili v okolí hlavního města, jak policie uvedla na webu. O tom, že se v Česku chystá ilegální sjezd až tisíců tuningových aut, policisté informovali v úterý. Zjistili to ze sociálních sítí a připravili proto rozsáhlá bezpečnostní opatření. V akci je na 400 policistů, ale také inspekce silniční dopravy, celní správy a městské policie. Policisté zkontrolovali přes 1700 lidí a víc než 1200 vozidel. U 7 aut zabránili v další jízdě, 2 nechali odtáhnout. Dnes by měla tuningová auta být v Brně. V motolské nemocnici v Praze zasahovali hasiči. Voda tam vytopila 4. suterén, kde je sklad oblečení pacientů po radiologické léčbě. To je určené k likvidaci, skladuje se v igelitových pytlech. Prvotní měření hasičů ukázalo běžnou úroveň radiace. Další měření ale ještě provede chemická laboratoř z kamenice. Podle nemocnice je situace pod kontrolou a lidem nebezpečí nehrozí. Příčinou zaplavení části suterénu byla podle mluvčí nemocnice havárie potrubí. Pilot, teď už známý celému světu, má v rodném Ománu zákaz létání. O muži, který se pokusil o havárii letu Fly Dubai se 182 lidmi na palubě, to uvádí zdroj agentury AP a zdroj deníku The Wall Street Journal. Existovaly obavy, že muž přejal extremistické názory. Později ho zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval. Při středečním letu společnosti Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu napadl pilot v kokpitu kapitána nouzovou sekerou. Cestující a část posádky útočníka přemohli. Letadlo muselo nouzově přistát v Saudské Arábii.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: A podíváme se, jak se daří českým tenistům ve světě. Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Tokiu porazil 2-1 na sety Iga Umbera z Francie a po 150. výhře v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnaje v Japonsku. Marie Bousková pak postoupila v Pekingu po výhře 2x6-4 nad Australankou Bajerly do 3. kola. Vypadla naopak Kateřina Siňaková, která podlehla po 3 setech světové sedmičce Svitolinové z Ukrajiny. A na turnaji v čínské metropoli dohrál i Jakub Menšík, skončil po prohře 2x3-6 s Argentincem Serundolem. Kytarista Tony Iommi z legendárních Black Sabbath získal významné britské vyznamenání. V rámci letošních narozeninových poct krále Karla III. Byl jmenován členem řádu britského impéria, a to za zásluhy o hudbu a charitativní činnost. Iommi ocenění označil za neuvěřitelnou poctu. Muž, který pomáhal položit základy heavy metalu, tak teď získal uznání i od britské monarchie. Na úplný závěr ještě samozřejmě hodíme oko na počasí, však jsem vám to slíbila. Zítra má být pěkně jasno až polojasno, od západu se pak zatáhne. A právě na západě může ojediněle slabě pršet, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toť vše, pojďme si dát další pecky. Mám pro vás třeba Clash, Art of Anarchy a nebo Nightwish.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dozněli nám Clash a v 17.20 se samozřejmě mrkneme na to, jak to bude s počasím vypadat v noci a taky zítra, tedy v neděli. V noci bude podle meteorologů jasno, skoro jasno, k ránu se začne lehce zatahovat a teploty klesnou na 9 až 4 stupně, v údolí dokonce ke dvojce. No a v neděli má být zpočátku jasno až polojasno, postupně se bude od západu zatahovat a na západě Čech navíc čecháme nějaký drobný přehánky. Nejvyšší denní nedělní teploty okolo 18 až 23 stupňů, takhle je to jednoduchý. Pojďme si dát další pecky, mám pro vás Mudvayne, ale tentokrát naživo. Dáme si taky Lucii a jako hitovku tady na rádiu Rock Zone skvělý Rolling Stones.
2: Rádio Rock Zone. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na rádiu.

Muzika na telo. Mm-hmm.

0: Thank you very much.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
2: Umrkneme, toto je jasný, 6:30 k tomu, kam vyrazit za muzikou, pokud jste z Plzně v divadle Pod lampou, další zajímavý koncert. Jsou to kapely Something Like, taky Nothing Left to Say nebo Trigger the Avalanche. Co se Prahy týče, tak tady je nabídka trošičku bohatší. Monika Načeva se svojí kapelou dneska vystoupí večer v Doxu a společně si pro festival Fall připravili mimořádný audiovizuální program, takže to bude určitě zajímavá zkušenost. V Rock Café dneska skvělá německá partička Mr. Irish Bastard a podpoří je Curlies. Australská zpěvačka, skladatelka, kytaristka, jejíž hudba vám určitě udělá dobře. Courtney Barnett dneska vystupuje v Meat Factory tady na Smíchově. Společně s ní taky tuzemský Švábky a v paláci Akropolis Viktor Ory Vlasta taky Cosmetic Institute. Tak když vyrazíte kamkoliv, snad se budete mít pěkně. Poslední objednávka dnešního pořadu, objednej si svůj song, zavolal mi Robert, náš věrný posluchač. Chtěl by pro dnešní den vybrat

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: No tak jo, dáme si další nálož počasí. Dneska v noci by se teploty měly pohybovat okolo 9 až 4 stupňů. V údolích čekáme i pouhou dvojku, jinak má být jasno, skoro jasno celou noc, později se trochu zatáhne. No a neděle má být opět babuletní, zpočátku jasno až polojasno, později se bude zatahovat a na západě Čech dokonce může slabě zapršet. Nejvyšší denní nedělní teploty 18 až 23 stupňů. No a tady na Rádiu Rock Zone další muzika, mám pro vás třeba Linkin Park.
0: Radio Rock Zone. Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
2: Kofr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone,
3: muzika na tělo.

0: Stále plujete na vlnách Rádia Rock Zóny v čase 17.59. Od mikrofonu vás znovu zdraví Alexandra Ptáčková. Přeju vám pohodovou a hlavně klidnou sobotu s datem 3. října. Bohumilové dneska slaví svátek, to jen tak pro pořádek. No a než se pustíme do další muziky, mám pro vás samozřejmě čerstvý zprávy, troufám si říct, velmi zajímavý. Pojďme se do toho pustit. Úplným úvodem samozřejmě mrkneme na počasí. Teploty dneska v noci klesnou na 9 až 4 stupně, jinak má být jasno až skoro jasno, později se trochu zatáhne. Zítra nás čeká další příjemně teplý den s teplotama do 23, ale víc řekneme za chviličku samozřejmě ke konci zpráv. Teď ještě pozvánka za muzikou v Paláci Akropolis v Praze dneska Viktorory, Vlasta a taky Cosmetic Institute. Tak doporučuji vyrazit, vypadá to velmi zajímavě na velmi zajímavý večer. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Nedaleko Stříbra hoří les, OpenAI opustil člen týmu pro bezpečnost a naši fotbalisté nastoupí proti Španělům. Kousek u Stříbra hoří les v těžkodostupném terénu. Hasiči dostávají plameny pod kontrolu ve 3. stupni požárního poplachu ze 4. S lokalizací ohně jim pomáhají i drony. Hoří na ploše zhruba 300x300 metrů. Plameny už se dál nešíří. Hasiči mají k ruce velkokapacitní cisterny. Využívají i čtyřkolky. Podle dostupných zpráv je v plamenech nízký les a suchá tráva na zalesněné pasece. Hasiči budou na místě minimálně do zítra. Požár u Stříbra je daleko civilizace, obydlí i silnice. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně se dnes odehrávají manévry. Silničáři otevřeli rampu, kterou se řidiči napojí z Prahy na Bratislavu, tedy sjezd z D1 na D2. Naopak se uzavřela rampa od Bratislavy na dálnici D1 směrem na Ostravu. Tato uzavírka potrvá do konce listopadu. Objížďka je značena už na exitu na 55. kilometru dálnice D2, aby kamiony sjeli rovnou na silnici a na dálnici D55. Silničáři křižovatku v Brně přestavují zhruba rok. Spojnice má po úpravách usnadnit připojování v některých směrech, aby se netvořily kolony. Další z expertů na AI bije na poplach. Ze společnosti OpenAI odešel další z vývojářů, který varuje před tím, že přední AI firmy nedělají dost k minimalizaci rizik souvisejících s umělou inteligencí. Uvádí to agentura Bloomberg. Podle kyberexperta by AI firmy měly používat podobně přísná bezpečnostní opatření jako jaderné elektrárny, aby občasná a nevyhnutelná lidská chyba neotevírala dveře katastrofě. Od léta přibývají informace svědčící o tom, že AI modely při plnění zadaných úkolů překračují stanovené hranice. Ve snaze o splnění zadání například chatboti pronikly do cizích počítačových systémů a kvůli úspěchu své mise se dokázali i obětovat. Vývojáři z oblasti AI proto stále častěji vyzývají ke zpomalení a větší kontrole vývoje umělé inteligence tak, aby jí člověk stačil.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Naše fotbalisty čeká super těžký soupeř. Po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině Ligy národů večer v Ovědu změří síly s úřadujícími mistry světa a Evropy Španěly. Coufal bude českým fotbalistům chybět i proti Španělsku, debitovat může na dery. Zápas začne ve 20:45. Trenér Denia tak nadále čeká na první bod. Nejprve jsme před týdnem podlehli doma Chorvatsku 1-2 a o 3 dny později v dlouhém oslabení po vyloučení Pavla Šulce i Anglii 0-2. Kamil Střihavka oslaví 40 let na scéně a samozřejmě to bude velké. Hlavním bodem oslav bude jeho podzimní turné, které startuje 30. října v Liberci. Pokračovat bude v Hradci Králové, Kolíně, Brně a Ostravě a vyvrcholí 28. prosince v pražském Lucerna Music Baru. Tam ho doprovodí jeho kapela Leaders a společně s Michalem Pavlíčkem a Otou Balážem hodlá oživit alespoň pro tenhle den také se skupení BSP.
2: Pod správnou hvězdou v malém ráji chtěl jsem žít.
0: Na úplný závěr ještě rychlý pohled na počasí. Zítra má být pěkně jasno až polojasno. Od západu se začne později zatahovat. Na západě Čech může taky trochu pršet a nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Tak jo, myslím si, že to stačí. Pojďme si dát radši další muziku. Já vám posílám Queeny, také Hellstorm, za chvilku už Alanis Morissette nebo Lenny Kravitz.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Jasně, něco málo se nabídneme, 18 do hodin, 20 minut. Pokud se pohybujete někde poblíž Doxu v Holešovicích, vězte, že tam dneska vystoupí Monika Načevá se svojí kapelou. A pro festival Fall, který tam probíhá, připravila mimořádný audiovizuální program, tak to si myslím, že bude velmi zajímavě strávený večer. Nabídnu vám taky Meat Factory tady na Smíchově, kde dneska zahraje, vystoupí australská zpěvačka, skladatelka a kytaristka Courtney Barnett. No a představí nám svoje album Creature of Habit. Chcete-li to slyšet, vyražte. Předskočí ji tuzemský švábky. No, v Plzni vám ještě nabídnu jednu záležitost, konkrétně v divadle Pod lampou, a to jsou kapely Nothing Left to Say, taky Trigger the Avalanche a nebo Something Like. Ať už vyrazíte kamkoliv, bavte se. No a další muzika na Radio Rock Zone je jasná. Dáme si Van Halen, taky Plexus a jako hitovku skvělou záležitost Window, samozřejmě od Foo Fighters.
0: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Mrkneme na to, půl sedmý, dvě minuty k tomu. Dneska v noci má být jasno nebo skoro jasno, k ránu se na západě a severozápadě Čech lehce zatáhne a ráno taky čekáme hlavně na západě výjimečně mlhy. K tomu 9 až 4 stupně v údolích můžete naměřit i pouhou dvojku. Jaká bude neděle? Očekáváme jasno až polojasno ráno, tedy výjimečně mlhy. A na západě a severozápadě během dne i jinde v Čechách i oblačno až zataženo na západě. Navíc může projít nějaká drobná přehánka. Nejvyšší denní teploty nedělní 18 až 23 stupňů. Před náma Black Sabbath nebo Måneskin.
0: Radio Rock Zone.
2: Klasik rockový víkend věnujeme tentokrát kytaristovi Carlosi Santánovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz roku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Je to tak, máme téměř 6:45. Pojďme se podívat, jak to jezdí. Opatrně tady v metropoli na čtyřce v ulici 5. května ve směru do centra bourali dva osobáky, takže projíždějte s opatrností. No, na trase mezi Libercem a Turnovem na úrovni Žďárku bude komunikace dočasně uzavřená, a to z důvodu ohořelého nákladu nákladního vozidla. V Pardubicích potom v ulici Kapitána Jaroše na křižovatce s Dašickou dvě osobní auta po nehodě. Provoz je tady částečně omezený a v Děčíně v Obloukoví taky dvě osobní auta po bouračce. Projíždějte opatrně. Co si dáme dál tady na Radio Rock Zone? Budou to Evanescence.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy, too comfortable to take off.
5: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: ladíte Radio Rock Zone. Stále si dáváte muziku na tělo. Máme přesně 19 hodin. Krásný a klidný sobotní večer s datem 3. října vám přeji od mikrofonu. Stále ještě Alexandra Ptáčková. No a než se pustíme do další muziky, mám pro vás samozřejmě čerstvý horký informace. Prolítneme je, no a potom vám prozradím, co jsem pro vás nachystala. Úvodem hodíme oko na počasí, jak jinak. Dneska v noci teploty klesnou k 9 až 4 stupňům. V údolích můžeme naměřit i dvojku, jinak jasno nebo skoro jasno. Později se trochu zatáhne a hlavně na západě čekáme výjimečně mlhy. Zítra teploty do 23 stupňů, další baboletní den. Užijte si ho, už jich moc nezbývá. Tak pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Po srážce sanitky s autem jsou 3 zranění. 10 000 Španělů dnes vyšli do ulic a angličtí fotbaloví fanoušci žijí utkáním s Českem. Na Táborsku dnes havarovala sanitka. V Soběslavi se sanitní vůz jeho české záchranky srazil s osobním autem. Lehce se zranil řidič, záchranář i převážený pacient. Podle jeho české policie pravděpodobně nedal sanitce se zapnutým majákem přednost osobní vůz, který jel z vedlejší ulice. Další nehoda se odpoledne stala na částečně otevřeném budovaném obchvatu u Češňovic na Českobudějovicku. Střed dvou osobních aut si vyžádal 2 zraněné. Ředitelství silnic a dálnic dnes na přeložce mezi Českými Budějovicemi a Pištínem zprovoznilo 2 jízdní pruhy zbudované 4proudé komunikace. Bydlení drahé vyhnalo Španěly do ulic. 10 000 jich v Madridu, Valencii nebo Barceloně protestují proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. Parlament totiž včera odmítl 2 vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Návrh mimo jiné počítal s pozastavením vystěhovávání zranitelných nájemníků nebo vyšším zdaněním turistických bytů. Opatření španělská vláda připravila v reakci na protesty, které vyvolalo vystěhování 87 leté ženy z bytu v Madridu, ve kterém bydlela zhruba 70 let. Vlastník bytu jí nakonec po silné veřejné kritice dovolil se vrátit za nízké nájemné. Protesty ale pokračují. Nájemné se ve Španělsku podle AFP za posledních 10 let téměř zdvojnásobilo a ceny bytu a domu stouply zhruba o 90%. Vlaky na Slovensku praskají ve švech. Některé spoje jsou přeplněné poté, co vláda zavedla poloviční jízdné. To se vztahuje i na slevy. Takto se rozhodla kompenzovat vysoké ceny paliv a vše nasvědčuje tomu, že novinka se ujala.
2: Už počas 1. oktobrového dňa zaznamenali železnice prudký nárast v predaji lístkov. Plnú obsadenosť majú už tento víkend najvyťaženejšie diaľkové spoje. Celkovo sa predáva o 40% viac cestovných lístkov. Trojnásobný nárast je u týždenných aj mesačných dokladov. Polovičné vládne zľavy sa týkajú všetkých vlakov druhej triedy. Železničná spoločnosť vyzvala cestujúcich, aby si lístky kupovali v predstihu a sledovali obsadenosť spojov. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Českou fotbalovou reprezentaci čeká nejtěžší možný soupeř po úvodních 2 domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů. Se dnes v Oviedu představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas začne ve 25:40. To anglická média se ještě stále vrací k vítězství svého fotbalového týmu v Praze. Další ale už hledí k úterní odvetě ve Wembley. V té budou domácí Angličané proti Čechům v roli jasných favoritů.
3: Londýnský bulvární list The Sun přinesl fotografie hned 15 přítelkyň či manželek členů české fotbalové reprezentace. Jak se od bulváru očekává, jde často o snímky v bikinách převzatých z Instagramu. Galerii krásek ve vodí Gabriela Sejková, manželka útočníka Václava Sejka, která má za sebou sama úspěšnou fotbalovou kariéru. V užším výběru je také partnerka Matěje Kováře, Andrejka Macháčková, jinak instruktorka pilátů ve skotském Edinburghu. Pozornost partnerkám fotbalistů věnují ostrovní média už déle než 20 let, od dob, kdy Davida Beckhama všude doprovázela manželka Victoria, jinak členka skupiny Spice Girls. Atraktivní ženy poutaly v zákulisí často větší pozornost než výkony fotbalistů. Trenéři i tisk je pak kritizovali, že berou hráčům soustředění a energii, která jim pak chyběla na trávníku. Ivan Kytka, Londýn.
0: Yeah. S Bruce Dickinsonem bude i herec. Zpěvák Iron Maiden kývnul na nabídku zahrát se ve filmu. Ten nemá zatím jméno, ale sám muzikant prozradil, že se jedná o cosi jako snímek Karate Kid. Jenom karate se tam nahradí moderním šermem. Ten je velkým koníčkem tohoto hudebního barda a právě filmař, se kterým chodí šermovat už skoro 40 let, mu roli nabídl. Problém je jenom jeden, film zatím nemá zajištěné finance. Teď se to ale možná hodně rychle změní. Na úplný závěr ještě mrkneme na počasí. Zítra má být zpočátku jasno až polojasno. Od západu se později zatáhne a hlavně na západě Čech může ojediněle slabě pršet. Denní maxima 18 až 23 stupňů. No a před náma další muzika, jak jsem slíbila, dáme si kapelu Billy Talent, taky Ugly Kid Joe a za chvilku už Rammsteini.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone. Doprava z Global Assistance.
1: Milí rockzóňáci, řidiči, opatrně v Českých Budějovicích na třídě 28. října, kde došlo k bouračce osobáku s motorkou, na místě zasahují záchranné složky, takže projíždějte opatrně. Na výjezdu z Brna směrem na Svitavě je taky dvě osobní auta, po nehodě na místě zasahují opět záchranné složky, i tady opatrně. No a do Třetice na Českobudějovicku v Trhových Svinech došlo k dopravní nehodě motorky, i tady probíhají záchranné práce, takže i v těchto místech nohu z plynu. Co si dáme dál na Radio Rock Zone? Guns N' Roses, tentokrát ale naživo. Ještě předtím Rubber Plant a jako hitovku Skvělý rock.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: No tak jo, máme 19 hodin, téměř 38 minut a podíváme se samozřejmě, jak to bude s počasím vypadat dneska v noci a taky zítra. Noc by měla být poměrně chladná, nejnižší noční teploty je okolo 9 až 4 stupňů. V údolích naměříte i pouhou dvojku, jinak jasno nebo skoro jasno, později se začne zatahovat. No a čekáme hlavně na západě i výjimečně mlhy. Zítřek, tedy neděle, má být pěkná, baboletní, očekáváme jasno až polojasno, ráno tady výjimečně mlha, na západě a severozápadě se bude zatahovat postupně v Čechách i na jiných místech a na západě navíc možná slabě zaprší. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. My si dáme tady na Rock Zone další pecky, mám pro vás Linkin Park anebo Sabatony.
0: Radio Rock Zone. Klasik rokový víkend věnujem tentokrát kytaristovi Carlosi Santánovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz roku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. Patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: 19 hodin 50 minut, já Alexandra Ptáčková se s váma pro dnešek rozloučím, přeju vám krásný zbytek sobotního večera a vůbec celého víkendu. Budu se na vás zase moc těšit v pondělí úderem 14. hodiny. Mějte se, čus.
1: Radio Rockzone. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény. Radio Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babí léto pomalu končí. V motolské nemocnici byl zatopený sklad oblečení pacientů a OpenAI opustil člen týmu pro bezpečnost. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Babí léto odpočítává poslední dny. Skončí ve středu. Den na to se počasí zásadně změní. Slunečno a teploty až u 25 si tak užíváme poslední dny. Ve čtvrtek se ochladí na 11 až 16 stupňů a na většině území bude pršet. Letošní epizoda babího léta se přitom může zařadit mezi nejvýraznější za posledních několik desetiletí. V motolské nemocnici v Praze zasahovali hasiči. Voda tam vytopila čtvrtý suterén, kde je sklad oblečení pacientů po radiologické léčbě. To je určené k likvidaci, skladuje se v igelitových pytlech. Prvotní měření hasičů ukázalo běžnou úroveň radiace. Další měření ale ještě provede chemická laboratoř z Kamenice. Podle nemocnice je situace pod kontrolou a lidem nebezpečí nehrozí. Příčinou zaplavení části suterénu byla podle mluvčí nemocnice havárie potrubí. Další z expertů na AI bije na poplach. Ze společnosti OpenAI odešel další z vývojářů, který varuje před tím, že přední AI firmy nedělají dost k minimalizaci rizik souvisejících s umělou inteligencí. Uvádí to agentura Bloomberg. Podle kyberexperta by AI firmy měly používat podobně přísná bezpečnostní opatření jako jaderné elektrárny, aby občasná a nevyhnutelná lidská chyba neotevírala dveře katastrofě. Od léta přibývají informace svědčící o tom, že AI modely při plnění zadaných úkolů překračují stanovené hranice. Ve snaze o splnění zadání například chatboti pronikly do cizích počítačových systémů a kvůli úspěchu své mise se dokázali i obětovat. Vývojáři z oblasti AI proto stále častěji vyzývají ke zpomalení a větší kontrole vývoje umělé inteligence tak, aby jí člověk stačil.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Světová jednička Jannik Sinner má pořád zdravotní potíže. Tenista, který od triumfu ve Wimbledonu nehraje kvůli zranění kolena, se odhlásil z nadcházejícího turnaje v Šanghaji. 25-letý italský tenista o tom informoval na Instagramu. Světovou jedničkou se může stát aktuálně druhý hráč žebříčku Zverev. A na závěr doplníme počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě navíc může trochu zapršet. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: rozbalený, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

Rádio Rock Zone. Klasik rokový víkend věnujem tentokrát kytaristovi Carlosi Santanovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz roku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. Patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tunely na Pražském okruhu budou bezpečnější. Vodáci uzamkli Lužnici v Suchdole a Rusko vyzvalo diplomaty a cizince k opuštění Kyjeva. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. V tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu je omezený provoz. Silničáři tady totiž snižují možnost smyku. Obrušují a zdrsňují betonový povrch vozovky proti podkluzování pneumatik. Zároveň provádí servis dopravních technologií, například kamerových systémů a proměnného značení. Do nedělního poledne je proto provoz v tunelech veden vždy jen jedním tubusem v režimu 2+1, zatímco ve druhém probíhá údržba. Nad Lužnicí na Jindřichohradecku už visí zámek. Vodáci v sobotu v Suchdole nad Lužnicí ukončili sezónu. Při tradičním zamykání řeky symbolicky otočili ve vodě klíčem na jeden západ. Jan Wiplinger z vodácké základny Suchdol nad Lužnicí připomněl, že v letošní sezóně se museli potýkat s historicky největším suchem.
2: Jsme nikdy takhle nízký stav na Lužnici nezažili při těch našich akcích. Ten stav byl opravdu velmi nízký. Úsek ze Suchdola do Majdoleny, krátký úsek 7-kilometrový, se ještě dál tak jako s obtížema jezdit a pár vodáků se tady na Lužnici vyskytovalo. No.
1: Lužnice má od pramene k soutoku s Vltavou zhruba 200 kilometrů. Mezi vodáky je běžně velmi oblíbená. Odemykání řeky je naplánované na poslední sobotu v březnu. Českou diplomacii nechávají výzvy Ruska v klidu. Moskva v sobotu varovala zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili. Podle českého ministerstva zahraničí nejsou varování Ruska před útoky na ukrajinskou metropoli ničím novým. Lidé z českého velvyslanectví proto v Kyjevě zůstávají. Ruská armáda poslední dny na hlavní město Ukrajiny masivně útočí nejen v noci, ale i ve dne. Útoky v posledních dnech poškodily mimo jiné důležitý jižní most přes řeku Dněpr. A v sobotu zasáhli také severní most. Podle opozice je důležité, aby vláda nezlehčovala rizika, které Rusko pro Evropu představuje.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: A podíváme se, jak se dařilo českým tenistům ve světě. Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Tokiu porazil 2-1 na sety Iga Umbera z Francie a po 150. výhře v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnaje v Japonsku. Marie Bousková pak postoupila v Pekingu po výhře 2x6-4 nad Australankou Bajreli do třetího kola. Vypadla naopak Kateřina Siňaková, která podlehla po třech setech světové sedmičce Svitolinové z Ukrajiny. A na turnaji v čínské metropoli dohrál i Jakub Menšík. Skončil po prohře 2x3-6 s Argentincem Serundolem. A na závěr doplním počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě taky ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors.

0: Hey, listen, man. Listen, man. I don't know how many of you people believe in astrology. Yeah, that's right. That's right, baby. I am a Sagittarius. The most philosophical of all the signs. But anyway, I don't believe in it. I think it's a bunch of bullshit myself. But I tell you this, man. I tell you this. I don't know what's gonna happen, man. But I wanna have my kicks before the whole shithouse goes up in flames. All right. All right.
1: Klasik rockový víkend vedem tentokrát kytaristovi Carlosi Santanovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz rocku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babí léto pomalu končí. V motolské nemocnici byl zatopený sklad oblečení pacientů a OpenAI opustil člen týmu pro bezpečnost. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Babí léto odpočítává poslední dny. Skončí ve středu. Den na to se počasí zásadně změní. Slunečno a teploty až u 25 si tak užíváme poslední dny. Ve čtvrtek se ochladí na 11 až 16 stupňů a na většině území bude pršet. Letošní epizoda babího léta se přitom může zařadit mezi nejvýraznější za posledních několik desetiletí. V motolské nemocnici v Praze zasahovali hasiči. Voda tam vytopila čtvrtý suterén, kde je sklad oblečení pacientů po radiologické léčbě. To je určené k likvidaci, skladuje se v igelitových pytlech. Prvotní měření hasičů ukázalo běžnou úroveň radiace. Další měření ale ještě provede chemická laboratoř z Kamenice. Podle nemocnice je situace pod kontrolou a lidem nebezpečí nehrozí. Příčinou zaplavení části suterénu byla podle mluvčí nemocnice havárie potrubí. Další z expertů na AI bije na poplach. Ze společnosti OpenAI odešel další z vývojářů, který varuje před tím, že přední AI firmy nedělají dost k minimalizaci rizik souvisejících s umělou inteligencí. Uvádí to agentura Bloomberg. Podle kyberexperta by AI firmy měly používat podobně přísná bezpečnostní opatření jako jaderné elektrárny, aby občasná a nevyhnutelná lidská chyba neotevírala dveře katastrofě. Od léta přibývají informace svědčící o tom, že AI modely při plnění zadaných úkolů překračují stanovené hranice. Ve snaze o splnění zadání například chatboti pronikly do cizích počítačových systémů a kvůli úspěchu své mise se dokázali i obětovat. Vývojáři z oblasti AI proto stále častěji vyzývají ke zpomalení a větší kontrole vývoje umělé inteligence tak, aby jí člověk stačil.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Světová jednička Jannik Sinner má pořád zdravotní potíže. Tenista, který od triumfu ve Wimbledonu nehraje kvůli zranění kolena, se odhlásil z nadcházejícího turnaje v Šanghaji. 25-letý italský tenista o tom informoval na Instagramu. Světovou jedničkou se může stát aktuálně druhý hráč žebříčku Zverev. A na závěr doplníme počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě navíc může trochu zapršet. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Classic rockový víkend věnujeme tentokrát kytaristovi Carlose Santanovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz roku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tunely na Pražském okruhu budou bezpečnější. Vodáci uzamkli Lužnici v Suchdole a Rusko vyzvalo diplomaty a cizince k opuštění Kyjeva. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. V tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu je omezený provoz. Silničáři tady totiž snižují možnost smyku. Obrušují a zdrsňují betonový povrch vozovky proti podkluzování pneumatik. Zároveň provádí servis dopravních technologií, například kamerových systémů a proměnného značení. Do nedělního poledne je proto provoz v tunelech veden vždy jen jedním tubusem v režimu 2+1, zatímco ve druhém probíhá údržba. Nad Lužnicí na Jindřichohradecku už visí zámek. Vodáci v sobotu v Suchdole nad Lužnicí ukončili sezónu. Při tradičním zamykání řeky symbolicky otočili ve vodě klíčem na jeden západ. Jan Wiplinger z vodácké základny Suchdol nad Lužnicí připomněl, že v letošní sezóně se museli potýkat s historicky největším suchem.
2: Jsme nikdy takhle nízký stav na Lužnici nezažili při těch našich akcích. Ten stav byl opravdu velmi nízký. Úsek ze Suchdola do Majdoleny, krátký úsek 7-kilometrový se ještě dal tak jako s obtížema jezdit a pár vodáků se tady na Lužnici vyskytovalo. No.
1: Lužnice má od pramene k soutoku s Vltavou zhruba 200 kilometrů. Mezi vodáky je běžně velmi oblíbená. Odemykání řeky je naplánované na poslední sobotu v březnu. Českou diplomacii nechávají výzvy Ruska v klidu. Moskva v sobotu varovala zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili. Podle českého ministerstva zahraničí nejsou varováni Ruska před útoky na ukrajinskou metropoli ničím novým. Lidé z českého velvyslanectví proto v Kyjevě zůstávají. Ruská armáda poslední dny na hlavní město Ukrajiny masivně útočí nejen v noci, ale i ve dne. Útoky v posledních dnech poškodily mimo jiné důležitý jižní most přes řeku Dněpr. A v sobotu zasáhli také severní most. Podle opozice je důležité, aby vláda nezlehčovala rizika, které Rusko pro Evropu představuje.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: A podíváme se, jak se dařilo českým tenistům ve světě. Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Tokiu porazil 2-1 na sety Iga Umbera z Francie a po 150. výhře v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnaje v Japonsku. Marie Bousková pak postoupila v Pekingu po výhře 2x6-4 nad Australankou Bajreli do třetího kola. Vypadla naopak Kateřina Siňaková, která podlehla po třech setech světové sedmičce Svitolinové z Ukrajiny. A na turnaji v čínské metropoli dohrál i Jakub Menšík. Skončil po prohře 2x3-6 s Argentincem Serundolem. A na závěr doplním počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě taky ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tunely na Pražském okruhu budou bezpečnější. Vodáci uzamkli Lužnici v Suchdole a Rusko vyzvalo diplomaty a cizince k opuštění Kyjeva. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. V tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu je omezený provoz. Silničáři tady totiž snižují možnost smyku. Obrušují a zdrsňují betonový povrch vozovky proti podkluzování pneumatik. Zároveň provádí servis dopravních technologií, například kamerových systémů a proměnného značení. Do nedělního poledne je proto provoz v tunelech veden vždy jen jedním tubusem v režimu 2+1, zatímco ve druhém probíhá údržba. Nad Lužnicí na Jindřichohradecku už visí zámek. Vodáci v sobotu v Suchdole nad Lužnicí ukončili sezónu. Při tradičním zamykání řeky symbolicky otočili ve vodě klíčem na jeden západ. Jan Wiplinger z vodácké základny Suchdol nad Lužnicí připomněl, že v letošní sezóně se museli potýkat s historicky největším suchem.
2: Jsme nikdy takhle nízký stav na Lužnici nezažili při těch našich akcích. Ten stav byl opravdu velmi nízký. Úsek ze Suchdola do Majdoleny, ten krátký úsek 7-kilometrový, se ještě dal tak jako s obtížema jezdit a pár vodáků se tady na Lužnici vyskytovalo. No.
1: Lužnice má od pramene k soutoku s Vltavou zhruba 200 kilometrů. Mezi vodáky je běžně velmi oblíbená. Odemykání řeky je naplánované na poslední sobotu v březnu. Českou diplomacii nechávají výzvy Ruska v klidu. Moskva v sobotu varovala zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili. Podle českého ministerstva zahraničí nejsou varování Ruska před útoky na ukrajinskou metropoli ničím novým. Lidé z českého velvyslanectví proto v Kyjevě zůstávají. Ruská armáda poslední dny na hlavní město Ukrajiny masivně útočí nejen v noci, ale i ve dne. Útoky v posledních dnech poškodily mimo jiné důležitý jižní most přes řeku Dněpr. A v sobotu zasáhli také severní most. Podle opozice je důležité, aby vláda nezlehčovala rizika, které Rusko pro Evropu představuje.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: A podíváme se, jak se dařilo českým tenistům ve světě. Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Tokiu porazil 2-1 na sety Iga Umbera z Francie a po 150. výhře v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnaje v Japonsku. Marie Bousková pak postoupila v Pekingu po výhře 2x6-4 nad Australankou Bajreli do třetího kola. Vypadla naopak Kateřina Siňaková, která podlehla po třech setech světové sedmičce Svitolinové z Ukrajiny. A na turnaji v čínské metropoli dohrál i Jakub Menšík. Skončil po prohře 2x3-6 s Argentincem Serundolem. A na závěr doplním počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě taky ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. Do you wanna get right?

Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babí léto pomalu končí. V motolské nemocnici byl zatopený sklad oblečení pacientů a OpenAI opustil člen týmu pro bezpečnost. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Babí léto odpočítává poslední dny. Skončí ve středu. Den na to se počasí zásadně změní. Slunečno a teploty až u 25 si tak užíváme poslední dny. Ve čtvrtek se ochladí na 11 až 16 stupňů a na většině území bude pršet. Letošní epizoda babího léta se přitom může zařadit mezi nejvýraznější za posledních několik desetiletí. V motolské nemocnici v Praze zasahovali hasiči. Voda tam vytopila čtvrtý suterén, kde je sklad oblečení pacientů po radiologické léčbě. To je určené k likvidaci, skladuje se v igelitových pytlech. Prvotní měření hasičů ukázalo běžnou úroveň radiace. Další měření ale ještě provede chemická laboratoř z Kamenice. Podle nemocnice je situace pod kontrolou a lidem nebezpečí nehrozí. Příčinou zaplavení části suterénu byla podle mluvčí nemocnice havárie potrubí. Další z expertů na AI bije na poplach. Ze společnosti OpenAI odešel další z vývojářů, který varuje před tím, že přední AI firmy nedělají dost k minimalizaci rizik souvisejících s umělou inteligencí. Uvádí to agentura Bloomberg. Podle kyberexperta by AI firmy měly používat podobně přísná bezpečnostní opatření jako jaderné elektrárny, aby občasná a nevyhnutelná lidská chyba neotevírala dveře katastrofě. Od léta přibývají informace svědčící o tom, že AI modely při plnění zadaných úkolů překračují stanovené hranice. Ve snaze o splnění zadání například chatboti pronikly do cizích počítačových systémů a kvůli úspěchu své mise se dokázali i obětovat. Vývojáři z oblasti AI proto stále častěji vyzývají ke zpomalení a větší kontrole vývoje umělé inteligence tak, aby jí člověk stačil.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Světová jednička Jannik Sinner má pořád zdravotní potíže. Tenista, který od triumfu ve Wimbledonu nehraje kvůli zranění kolena, se odhlásil z nadcházejícího turnaje v Šanghaji. 25-letý italský tenista o tom informoval na Instagramu. Světovou jedničkou se může stát aktuálně druhý hráč žebříčku Zverev. A na závěr doplníme počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě navíc může trochu zapršet. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tunely na Pražském okruhu budou bezpečnější. Vodáci uzamkli Lužnici v Suchdole a Rusko vyzvalo diplomaty a cizince k opuštění.